Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy znovu prudce rostou. Na světových trzích zdražují zhruba o 8% kvůli dalšímu vyostření konfliktu na Blízkém východě. Investoři reagují na vojenské údery Spojených států a Saudské Arábie v Iráku i na odražený iránský raketový útok proti americkým silám. Obavy z možného omezení dodávek ropy z regionu zvyšují nervozitu na trzích. Pokračující růst cen ropy se může v dalších dnech promítnout také do cen pohonných hmot v Česku. Nízký stav Dunaje omezuje výrobu elektřiny ve střední Evropě. Maďarská jaderná elektrárna Pax odstavuje jeden reaktor, protože v řece není dostatek vody pro chlazení. V Rumunsku pak kvůli stejné situaci odstavují reaktory 2. Za mimořádně nízkou hladinou Dunaje stojí dlouhodobé sucho a pokračující vlna veder. Podle odborníků může podobných omezení kvůli klimatickým podmínkám v budoucnu přibývat. Lukáš Horníček má namířeno do Premier League. O českého reprezentačního brankáře se podle portugalských médií vážně zajímá Newcastle United. Braga je ale ochotná jednat pouze v případě, že anglický klub zaplatí výstupní klauzuli ve výši 725 milionů korun. Pokud by se přestup uskutečnil, stal by se Horníček jedním z nejdražších českých fotbalistů historie. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Slavnostního otevření zimního stadionu v Třebíči se zúčastní celá řada skvělých hokejistů. Odchovanci Horácké Slavie se představí v červené variantě dresu. Těšit se můžete například na brankáře Utahu Karla Vejmelku, čerstvou posilu třineckých ocelářů Filipa Pirochtu nebo Martina a Romana Erata. Chybět nebude ani další někdejší hvězda NHL Vladimír Sobotka a další. Arena se otevře 8. srpna. Jak už od nás víte, na Vysočině se dnes teplota dostane až k 36 a zítra k 38 stupňům. V noci na sobotu se pak mohou objevovat první přehánky. Zapršet by mělo místy také v sobotu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Vstal si, dokázal jsi to, jako šampion.
1: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
6: Snídaně šampionů.
5: No jo, už se blíží páteček, krásné ráno vám přejeme my tři, Michal, Jasmin, David, ahoj.
7: Ahoj.
5: Dobré ráno. Jak se vám spalo na dnešek?
7: No, upřímně moc ne. Když jsem se zbudila, koukla jsem se na hodinky, co mi měří ty životní funkce a všechno možný a opravdu mám hodnoty, jakože bych dneska měla umřít, jakože že jsem kaput dnešním dnem.
5: Takže Jasmin je technicky mrtvá, já tak trochu taky co David.
8: Já naštěstí žádný hodinky nemám, takže já jsem úplně v pohodě.
5: Takže to je hodinkama.
8: Je to
5: no, tak.
8: Tak
5: jo. Sia, Unstoppable, tím začínáme, ať to tady rozjedeme. Tak krásné ráno všem.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Já si myslím, že superstart čtvrteční snídaně, Avicii, Sandro Cavazza, Without You, krásné ráno v 6.09 Zit Rádia.
1: Dneska budeme mít všichni jedinou misi, a to přežít, jo, protože nás opravdu čekají zase tropy, jak někde z Dovči, akorát bez moře, bez jídla zadarmo a všechno tohle kolem. Už kolem 8 ráno má být 25 stupňů a odpoledne mají přijít až 40.
0: Fuj.
1: No fuj.
0: Fuj. Bude to takovej Survivor, tak pokud jste se někdy chtěli zúčastnit tady té soutěže, tak dneska se to nám všem splní. Já jsem teda doma dal, padly jasný instrukce, včera než jsme šli spát a říkám, to je můj, až se probudíš, zavři všechna okna. Jo, takže my teďka přes večer jsme měli přes noc všechno otevřený, aby jsme to aspoň trošku vyvětrali ještě, když přes noc bylo už asi 20 stupňů, ale instrukce jasný, jak bojujete proti vedru vy?
2: No, já teda ještě jednu věc k tomu, jaký bude dneska vedro, jo. Mně přijde takový trošku zvláštní, že když jsem ráno vstal, tak jsem si říkal, sakra, už je tady zima, protože je strašně dlouho tma. Aha. A večer, když usínáte, jestli si to všimli, je strašně brzo tma zase. Takže já si říkám, sice extrémní teploty, a na druhou stranu, ta zima už se blíží a já to ještě nechci, takže já si ten dnešek naopak užiju.
0: Takhle, já jsem rád, že vždycky David v tom najde něco pozitivního, to je dobře. A co ty, Jasmin, jak to vypadá u vás doma? Vy máte, počkej, vy máte vlastně,
2: mají tu klimatizaci.
1: Ale my nemáme takovou tu, co je tady, nebo v kanclech různě a tak. My musíme mít tu rouru z okna, co dělá strašný bordel, jakože hluk.
2: Jste chudáci.
1: A jen v jedné místnosti,
2: zvládnete,
1: že jo?
2: To s tím hlukem.
0: Jo. No hlavně to zvládněte vy, kdo nás posloucháte. Takže jestli jste ještě doma, tak opravdu super tip je možná zavřít ta okna, ať se vám tam to vedro neakumuluje přes ten den, jo. Co se nám tady teďka naakumulovalo, je další parádní muzika. Nelly Furtado, Say It Right, taky Linkin Park, Up From The Bottom, 6.11. Hezké ráno!

0: čtvrt na sedm. Dvě minuty k tomu, tohle je Hit Radio a Nelly Furtado. Krásné ráno. Terminátor má dneska, hádejte, kolik mu je. Davide, typni si.
1: Jako ten první film?
0: Ne, jako tomu člověku.
1: Tak to nebudu typovat, protože to vím, tak nechám Jasmin.
2: Já to taky vím.
0: Dobře, no. Tak schválně typněte si vy, kdo jste u rádia, kolik je dneska Arnoldu Schwarzeneggerovi. Je to přesných 79 let a pořád vypadá, že by nás tady sesekali všechny. Jo. Co on teda sám tvrdí, že dnešní cvičení už pro něj není o obřích svalech, ale o tom, aby si sám donesl tašku z krámu a nemusel mu nikdo vázat kaničky. Jo. Frajer.
2: Jako je to velký frajer a až mi bude 79, až nám všem, pokud nám bude 79, tak jako bejt v takovýhle kondici, to by chtěl každý.
0: No závidíme, já, to byl teda můj vzor, nevím jak, u tebe, Davide?
1: Taky.
0: Taky.
3: On se to nepovedlo,
1: co? Mimochodem, on říká, že, trošku navážu na to, co říkal Michal, že v jeho věku už není potřeba si dosahovat nějakých velkých cílů v tom cvičení, ale najít si v každém věku cvičení, které vám vyhovuje, který vám umožní být zdravý a hýbat se.
0: Teda musím říct, že jsem víc jako o polovinu mladší, tak za mě teda opravdový bodybuilding není taky zvednout stovku na bench, jo, ale vstát z gauče bez toho, abych udělal...
1: Tomu se ti to nedaří, co?
0: Tak Arnolde, 79 let, takhle na dálku přejeme všechno nejlepší. Pokud třeba i vy dneska slavíte narozky, i vám, no a za malou chvíli Offenbach, Norma, Jean Martin, Overdrive, tady na Hit Radio. Dobré ráno.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte kyvadlový provoz. Na trase z Kunštátu na Nové Město na Moravě za Olešnou probíhají práce na silnici, projíždí se kyvadlově.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: tak všechno mám.
1: 6.28, tohle je nejnovější Poetika, blízko, s vámi Hit Radio, Michal, Jasmina, David a David má...
2: Ranní update.
3: Do bavorských lesů se mají vrátit lavičky pro turisty. Majitelé je v posledních letech odstraňovali ze strachu z odpovědnosti za případné úrazy. Nová úprava zákona má ale stanovit, že lidé budou lavičky využívat na vlastní nebezpečí. 8 mladíků z Pardubicka vyrazilo ve třech starých Felicích až do Istanbulu. Během 8 dnů ujeli přes 4600 km ve vozech bez klimatizace i moderního komfortu. Nízkonákladovou výpravu na hranici Evropy a Asie označují za jeden z největších zážitků svého života. U jezera Most začíná festival Let It Roll. Pořadatelé očekávají kolem 20 000 návštěvníků na největším drum and bassovém festivalu světa. Během několika dní vystoupí hvězdy jako Pendulum nebo Wilkinson. Na bezpečnost budou dohlížet policisté na souši i na vodě.
1: Tak jsi řekl název Let It Roll, jo, tak vlastně tomu říká zlámaný beat, jo? Ty jsi tam normálně zlomil, Davide. To nebylo schválně.
3: Já jsem si nejenom, mě tam naskočilo Let It Rock.
1: Let It Rock?
3: Ne, to je Let It Roll.
1: Let It Roll.
3: Je fakt, že jsme se tady nedávno, nebo jsme tak trošku ohrnovali nos nad tím festivalem Brutal Assault.
1: Takhle, jestli tady někdo ohrnoval
3: ty jsi taky ohrnoval.
1: Já jsem neohrnoval, já mám skvělý vzpomínky, ale tak tohle, mě to baví ta muzika, co vás?
3: Já taky ohrnuju teda tentokrát.
4: Jo, mně se to líbí, jakože, nebo takhle, nevadí mi to.
1: Když to začíná, Davide?
3: Začíná to dneska, potrvá dneska. To do 1.8.
1: Dneska, takže vy, kdo máte rádi zlámaný beaty, tak si tenhle festival užijte. No a kdo máte rádi třeba Counting Crows, jako tady David?
3: No, tak na takovýhle festival bych vyrazil.
1: No tak pojďme se to dát, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Srdcovky vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. 5 plus 1 vaši. Tak pojďme na to, 6.29 Hit Radio a Counting Crows, hezké ráno.

0: Tohle jsou Clean Bandit, Enmery a tohle je čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, 6 minut po půl sedmé, dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste někdy překvapili svoji polovičku, že jste uvařili něco dobrého, třeba k večeři.
1: Že jsme neuvařili, tím jsem jim překvapil několikrát.
0: Dobře, tak ty Jasmin.
2: Ne, tak to je to samý, jakože taky bych ho překvapila spíš tím, že jsem nic neudělala, protože jídlo má samozřejmě pořád. Ale naopak třeba Kuba mě jednou překvapil, jednou jedinkrát, že uvařil večeři on. Bohužel se to nedalo jíst, protože tam dal příliš mnoho chili, ale zase je expert na vajíčkový snídaně, protože byl na kurzu a ty dělá teda excelentně.
0: Tak dobře, slyšíš to, někdy půjdeme tady k Jasmínům na snídani.
1: Ona nám mezi tím vypere, že jo, už má ráda tuhle kratochvíli.
0: To jsi říkala včera, jasně. No proč se na to ptám? Já jsem teda, přiznám se, taky, když jsem zkoušel vařit pro svoji partnerku, tak jsem z toho byl překvapený i já, protože se to nepovedlo. Nicméně, pokud byste vaše vaření, nevaření chtěli posunout někam dál, už to kvejš, tak už za necelou hodinu tady bude opět rychlá pitka a je tam luxusní výhra. Kompletní sada 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun a vy můžete získat všechny tyhle kurzy.
2: Navíc teďka Přemek Forejt spustil aplikaci, která je úplně nová, jmenuje se Kurzy Přemka Forejta. Je zdarma, najdete v ní několik lekcí, které jsou zdarma přístupné a když si tu apku stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
0: Super důvod, proč být u Hit Rádia i okolo půl osmé. No a další důvod, proč být s námi i za chvilku Sunrise Avenue, taky Cyril Stumbling In. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte kyvadlo na trase z Havlíčkova Brodu na Humpolec. Za odbočkou na Květinov je provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje čtvrteční hit rádio Snídaně šampionů 6.48. Krásné ránečko.
1: Je to doba dovolených a co si budem, moře je na koupání skvělý, že jo? Ale někdo si z něj udělal vyloženě koupelnu. Konkrétně turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili a to jako všude. Jo,
0: nekecej.
1: V tom moři.
0: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být ty ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
0: No, já si říkám, jako vlastně, když si představím chudáci ty lidi, co si třeba co tam plavou a ty vody si lokly, jo, tak pojď.
1: Ježiš.
0: Vlastně chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnice.
1: Pokusím se,
0: jo. Plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu má příští rok zřejmě vzrůst. Premiér Andrej Babiš uvedl, že deficit bude sice nižší než 400 miliard korun, ale vyšší než letošních plánovaných 310 miliard. Ekonomové označují takový vývoj v době hospodářského růstu za znepokojivý. Přesnější odhad podle ministryně financí Aleny Schillerové přinese až srpnová makroekonomická prognóza. Podle analytiků by stát měl v období ekonomického růstu spíše snižovat zadlužení a vytvářet rezervy. Ministr školství odmítl návrh na zrušení devátých tříd. Robert Plaga označil plán předsedy SPD Tomia Okamury za nereálný. Okamura tvrdí, že by změna ušetřila až 50 miliard korun ročně. Podle ministra je ale takový odhad nepodložený. Debata o případných změnách českého školství tak bude pokračovat i v dalších měsících. Požárů elektrokol a elektrokoloběžek v Česku rychle přibývá. Za posledních 5 let jejich počet vzrostl z 10 na 142 případů ročně. Hasiči upozorňují, že největší riziko představuje nabíjení poškozených baterií. Doporučují proto nenechávat elektrokola ani elektrokoloběžky nabíjet přes noc nebo v chodbách a dalších únikových cestách. Podle odborníků souvisí nárůst požárů hlavně s rychlým rozšířením těchto dopravních prostředků. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Rouchované na Třebícku mají zrekonstruovanou školu, kde své dětství prožil básník Vítězslav Nezval. Obec do památkově chráněného objektu investovala asi 16 milionů korun. Díky tomu mají lidé z Šemíkovic nové zázemí pro pořádání oslav, kulturních událostí i voleb. Jeden sál bude navíc vybavený jako historická učebna, další chce obec zařídit předměty a nábytkem místního sběratele. Milujete pořádné horko? Dneska si ho na Vysočině užijete plnými doušky. Teplota se totiž dostane až k 36, tím ale nekončí. Zítra můžeme naměřit až 8:30, v noci na sobotu nás snad místy schladí přehánky.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Ahoj, hezké ráno.
5: Krásný čtvrtek vám všem.
1: Snídaně šampionů.
5: Díky, že jste tady s náma i v tuhletu chvilku.
4: S vámi Michal, Jasmin a David. No a samozřejmě parádní muzika, Avril Lavigne, Skater Boy, taky Xindl X, no tak pojďme na to, banda.

0: lákat prostě prsty.
1: Jo, prst, uf.
0: A ten prsteníček se mi tam normálně zasek, jo. A teďka Jasmin může potvrdit, co se dělo. Jsem tady s tím, to bylo před vysíláním, já jsem tady s tím chodil na té ruce a nešlo to namazat mejdlem, pak jsme tady sehnali olej, pak jsme šli nakonec za holkama na recepci.
2: Pak recepční přišli sem a snažili se z toho, celý patro a celá budova se vlastně Michala snažila dostat.
0: Vyprostit.
2: Jo, z tohohle, a to je klasický, ale chlap prostě prostrká ty pazoury, kam nemá.
0: No mě by strašně zajímalo, nebo vlastně radši ani ne, komu ten díl chyběl, protože my jsme to museli rozříznout pilkou, kterou jsme tady našli u sekuritáka dole na vrátnici. A jako nikdo se nepřihlásil. Já vůbec nevím, co to bylo za díl, ale není, neexistuje.
2: David uvíznul někdy.
1: Tak prstýnek jsem taky zkoušel, mamčin, a ono nejhorší, jak popisuje, že když se to pak člověk mermoucí snaží sundat, tak on ještě napuchá a už vůbec to nejde. No.
0: Jako mě to nejdřív přišlo, jestli vzpomeneš, Jasmin, mi to přišlo jako legrace nejdřív, jo? Že jsem se smál sám sobě, jakože to seš ale blbec, Michale, jo, a říkám si, tak jako sranda, vás to pobavilo, ale třeba po, a nevím, 3/4 hodiny to trvalo, tak třeba už po takový půl hodině, už to nepřišlo vtipný ani mě, jo? Protože přesně jak ty říkáš, tak ten prst, on byl dvakrát větší pak a jako nešlo s tím nic, jo, a
2: teďka,
0: a už to bolelo a teďka to tak pálilo a teďka se to řezalo tou pilkou ještě. Já říkám, já už nikdy nikam prsty strkat nebudu. Mě by zajímalo, co by nám na to řekla legenda televizních novin.
3: Paní Zdena zůstala v kořenech zaklíněná celých 11 hodin.
4: Nebylo tady do smíchu.
3: Kromě několika šrámů se jí naštěstí nic nestalo. Na tuhle dovolenou ale jen tak nezapomene a do lesa na procházku už prý nikdy sama nepůjde.
2: No. Zdeno!
0: Zdeno! No, tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaké takovéhle podobné historky, kde jste něco někam strkali, a nebo jste se prostě zasekli celý.
2: Kde jste uvízli, to nám dejte vědět. Číslo k nám 777-937-777 a ať to máme hnedka z první ruky s těma emocema, tak budeme rádi za hlasovky.
0: Přesně za hlasovky, no ale budeme rádi i za klasický zprávy samozřejmě. Single X, dovolená, to k vám letí teď, no a my se těšíme na vaše příběhy, který pobaví nejenom nás, ale všechny posluchače. Tak pojďme na to 7.

0: Krásné ráno z Rádia, přesně ve 7:45.
1: Kde jste kdy uvízli nebo se nějakým způsobem zaklínili? Na to jsme se vás ptali, já jsem měla včera takovou příhodu s prstínkem. No a jak to teda vypadá u vás? Pojďme rovnou na to.
0: Píše třeba Jirka, zdravím, když jsem dělal montáže satelitních televizí, při jedné montáži u jedné paní se ozvala příroda a já prostě musel na toaletu. Jak je mým zvykem, zamknul jsem se a co se nestalo? Zámek se rozbil a z 5minutové návštěvy na záchodě se stala 2hodinová, kdy ještě paní musela zavolat zámečníka.
1: To je nepříjemná situace. Josef píše, jednou, když jsem byl malý, tak jsem si hrál s drátovýma sluchátkama se špuntama a jeden špunt se mi zaseknul v nose.
0: A tak to je v pohodě. Vem si, kdyby se ti zasekly v nose dnešní AirPody bez drátu, tak to bys těžko táhla ven.
2: Hlavně za 5000, že jo?
0: No jasně, a to bys udělal. Tak pojďme dál. Další zpráva. Tak mně se to přímo nestalo, ale mému bráchovi, když jsme byli malí, tak jsme jezdili ke známým na vesnici. No a brácha, zvídavý tříletý mrně, šel zkoumat slepice. Tak strčil hlavu do otvoru, kudy chodí slepice do kurníku, a zasekla se mu tam tak hrozný řev a pak půl vesnice mu vyprošťovalo hlavu z kurníku. To píše Eva.
1: Já mám dost podobnou story, ještě vlastně, když jsme šli do restaurace, bylo mi třeba tak 6 a tam byly takový mříže železný a já jsem taky byla zvědavá, tak jsem tam prostrčila hlavu tím otvorem, tam to šlo, zpátky už to nešlo a hlavně já jsem měla jako menší, jako větší uši, což se věkem srovnalo, ale v tu dobu brácha ze srandy říkal ušní modelka, to říká teďka ségře, která se toho nezbavila, bohužel.
0: Ušní modelka.
1: No, že by to byla taková velikost, že tam můžeš vystavovat klidně nějaký jako věci takhle, jo. A takže zpátky to prostě nešlo a opravdu taky skoro celá ulice mě tam tehdy vyprošťovala.
0: Taky píše Tomáš, dobré ráno, kamarád mi vyprávěl, že jako malý kluk byl s rodiči nakupovat globusu a našel na zemi zdrhovací pásku a nenapadlo ho nic lepšího, než si ji utáhnout kolem jednoho z prstů na ruce. Po pár minutách zjistil, že utáhnul pásku až moc a že ji nelze sundat bez pomoci. Rodiče kvůli němu spacifikovali celý supermarket a po pár minutách ho prý někdo z místní údržby vysvobodil. Máme tady taky ještě hlasovku od Káti.
3: Dobré ráno všem do studia, posluchačům. No tak já mám takovou historku a zážitek se svým synem, který je teda dnes již dospělý, ale když byl malý, měl asi cca 3-4 roky, tak je po několikere upozornění, že má zůstat na té chodbě jenom stát a čekat, až připraví mladší dcerku, tak prostě syn si strčil hlavu mezi šprušle na chodbě. Mezi zábradlí, ano, slyšíte správně, mezi zábradlí. Bylo to, byly to takové nervy, protože hlava tam šla, ale zpátky ven samozřejmě ne. Takže jsem prostě celá spocená, červená, rudá, prostě se snažila tu hlavu dostat zpátky, mezi tím mířovalo druhé mladší dítě, do toho jsem přemýšlela, když by to nevyšlo, co budu dělat, jestli budu volat hasiče, to budu rozřezat, nebo nevím. Takže nakonec jsem mu tu hlavu teda dostala s tama, nevím jakým zázrakem, do dneška nevím. Jedno velké uf, úlevou jsem se rozbrečela a můžu vám říct, dnes to dělá moje vnučka. Takže se potatila a nevím, co tohle je za nápad, ale už tu hlavu mezi těma špošlama na chlubě měla taky. Takže má přeji krásný den a myslím si, že tohle je snad ještě horší než ten prst, i když ten znám taky moc dobře. Tak se mějte hezky, ahoj Katka.
0: Mě teda Káťa připomněla spoustu vzpomínek z mého dětství, úplně jsem zapomněl, že jsem tam tu hlavu mezi ty šprusle rval taky. Vy, co vy dva? Měli jste někdy hlavu ve špruslích?
1: Já to říkala před chviličkou, ale to je v pohodě, Míšo.
0: To ty, Davide. David ne. Taky jste psali o zaseknutých prstech v prstíncích, no tak opatrně kam co strkáte. My vám teďka strčíme další hity. Felix Jen, Jasmine Thompson, Jasmine.
1: Jasmine, ale
0: to jsi ty vlastně, ne?

0: A má fakt hlas jak ty? Jasmin, ta Jasmin Thompson.
1: Víte, ona.
0: To se, je to ona? To tak já nevím. Felix Jen, Jasmin Thompson, Ain't Nobody, 7.22 na Hit Radio.
2: My jsme se tady bavili o těch věcech, kde jste se dokázali třeba zaseknout, nějakým způsobem zašprajcnout, takže to kolikrát nešlo zpátky, tak píše ještě Martina. Byl u mě v práci pán a říkal mi historku, jak se mu zasekl na ruce prstýnek. Tak jel k hasičům, aby mu ho sundali, ti prý jen tak nemůžou, takže museli jít do nemocnice. A v nemocnici zase zpátky zavolali hasiče a ty ho teda nakonec vysvobodili. Co to je?
0: Mě tohle připomíná, když jsme byli malí a určitě se v tom poznáte, když jsme chtěli něco po rodičích, jo, a přišla sá. Tati, můžu dneska ven? Hele, to si domluv s mámou. Mami, můžu dneska ven? Tak to si domluv s tátou. Stejný. Děkujeme za všechny vaše zprávy, to nás moc pobavilo. Co vás zabaví za chvíli? Další muzika Enrique Iglesias, Subevela Radio. Taky budeme soutěžit o online kurze vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na silnicích. Řekneme, jak to tam vypadá. Bude doprava, hezké ráno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Žďársku na trase z Nového Města na Moravě na Bystřici nad Pernštejnem u odbočky na křídla. Vyšetřuje policie nehodu nákladního auta s osobním.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Iglesias, Subemela Radio na Hit Radio. Přesně o půl osmé za chvíli, rychlá pitka, budete soutěžit o kurzy Přemka Forejta. Nejdřív ale David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: 97letá kuchařka se stala internetovou hvězdou. Důchodkyně z Miami si získala miliony fanoušků videí, ve kterých se svým vnukem vaří tradiční rodinné recepty. Letos se navíc stala nejstarší žijící ženou, která pravidelně tvoří kuchařská videa na YouTube. Názory přátel mohou nový vztah výrazně ovlivnit. Podle psychologů je dobré vyslechnout si pohled okolí, ale konečné rozhodnutí by mělo zůstat na vás. Jediná poznámka od kamarádů totiž může změnit pohled na partnera, i když jste si do té doby skvěle rozuměli. Češi jsou evropskými přeborníky v nakupování ve slevách. Ve slevových akcích pořizují už téměř 60% potravin i drogérie. Obchodníci proto nabízejí stále nové akce a slevy, protože právě cena je pro české zákazníky při nákupech jedním z hlavních rozhodovacích faktorů.
3: Já se přiznám, že včera, když jsem byla nakupovat, tak jsem tam viděla třeba rajčata, který jindy stojí 80 korun, takový jakože skvělý rajčata za 30 korun. Takže já pokoupila, že?
0: No vezmeš, no, ale člověk z toho má radost. Já teda musím říct, že jeden z ukazatelů, když jsem jako pochopil, že už patřím do těch starších, do té starší skupiny, je to, že jsem právě začal vyhledávat slevy. A to, když potom obchodí a teďka vidí, že tamhle na tebe svítí ta oranžová cena, sleva. Jo, sice to stálo předtím 30 korun, teďka 40, ale je tam napsáno sleva.
2: Tahle radost je doslova k nezaplacení.
0: Doslova. K nezaplacení je i výhra, kterou tady pro vás máme celý tento týden. V rychlé pětce hrajete o kompletní sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
2: To je zadarmo, to je ještě víc.
0: To je zadarmiko, to mě necháš, ne? 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: In My Head. Tohle jsou hity pro vaše perfektní ráno. 7.35. Posloucháte Hit Radio. Rychlá
1: pětka. Celý tento týden v Rychlé pětce soutěžíte o sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak kdo to bude dneska?
0: Dneska to bude Sára, ta je s námi ve vysílání. Ahoj Sáro.
2: Dobrý den.
1: Ahoj.
0: Dobrý den, ahoj. Ty jsi napsala, že by si přála soutěžit, protože rádi vaříte s tvojí mamkou a že by se výhru chtěla věnovat právě jí. Tak co vaříte, ano? Co vaříte nejraději? Co máš tak nejradši, Sáro?
2: No tak svíčkovou, nebo třeba...
0: No jo, ježišmarja.
2: Svíček s bramborovým salátem a takhle, no.
0: Svíčkovou, tak my tři si asi uděláme výlet do Opavy, jak to tak poslouchám.
2: Jo.
0: No jo, no tak domluveno, hele, máme na tebe kontakt, už i adresu, všechno. Tak Sáro, pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuje alespoň jeden sport, ve kterém závodí Ester Ledecká.
2: Snowboard.
1: Ano. Mhm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké velké zvíře vydává zvuk podobný troubení?
2: Slon.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Drahokam smaragd má rudou nebo zelenou barvu?
2: Zelenou.
1: Yes.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Sáro, budeš vědět, jak se jmenuje mládě koně?
2: Žibě.
0: Jo. No a pojďme poslední. Na poslední, to je fofr.
1: Jak se jmenuje parťák Boba, se kterým žije v klobouku?
2: Bobek.
1: Je to tam!
0: To byla asi nejrychlejší rychlá pětka v historii Hit Rádia. Sáro, je to tvoje.
2: Děkuji, děkuji.
0: Není zác, není zác, je to tvoje kurse, Přemka Forejta. Za 30 táců, je to tvoje. Tak máš maminku u sebe nebo poslouchá?
2: No mamka je v práci a zodpovědnej to asi řeknu, no. No
1: tak bude mít překvápko hezký.
0: Velký překvápko.
2: Jo, jo, jo.
0: A co ty děláš, Sáro? Ty chodíš do školy, máš prázdniny, nebo?
2: Mám prázdniny.
0: Aha. A co děláš takhle o prázdkách? Už byla nějaká dovča?
2: Jo, jo, byla dovča a teďka jsem na brigádě, no.
0: Hezký.
4: A určitě se už připravuješ na začátek školního roku, že jo?
2: Jo, no.
0: Jo, jo, jasně. Sáro, byla jsi fantastická. Všechno posíláme, pozdravuji mamku, zvládně brigádu. Jo. A hezký prázdniny. Ahoj.
2: Tak jo, děkuji moc.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: 7.40, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, před malou chvílí skončila soutěž Rychlá pětka, to je soutěž, která tady probíhá každý den už x let, no ale celý tento týden tady probíhá taky taková osobní soutěž, dalo by se říct. Já dostanu se k tomu jinak, jo. Občas se nás ptáte, co dělají moderátoři, když hrají písničky. To je častý dotaz, jo. Tak odpovídáme takhle veřejně, připravujeme tady to vysílání, mícháme ty písničky mezi sebou. Pak tady jsou ale i tací, kteří vyplňují slepou mapu Mexika.
1: Kteří se vzdělávají.
0: No, jenže takhle, co dělají moderátoři, když hrají písničky, to je jedna věc, jenomže ty to vyplňuješ během vstupu, jako jo. David tady má slepou mapu Mexika.
1: Hele, já se připravuju, kdyby v Rychlé pětce zazněla otázka, třeba jak se jmenuje nějaký konkrétní mexický stát, tak abych byl schopný zareagovat.
0: Davide, já nevím, jestli to víš, jo, ale my se ty soutěže nemůžeme zúčastnit. Ale dobře, takže Mexiko, to už bude hotový za chvilku. A co tam máš dál? Pojď, přiznej se.
1: Spolkové země Rakouska.
0: Rakouska a ještě americký prezident, ty budeš taky vlastně vypisovat jednoho po druhém.
1: Je to tak.
0: Ty seš neuvěřitelný.
1: Každý má zvláštnost, prostě, no.
0: No, no ne, já ti to závidím, protože já bych to jako nezvládl teda.
2: Tak David má rád ty zeměpisné věci, teď on říkal, že i na Google sleduje ty ulice, ne? Že nima chodí.
0: Já bych chtěl být tvoje dítě jednou, no. Hele, jestli přinese něco horšího než jedničku, tak to bude sekec mazec. Za chvíli Alan Walker, no.
2: Jo, ten je taky dobrý,
0: ano. Tenhle prostě za chvíli to bude hrát, no.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte uzavírku na Třebíčsku, v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Kaunicově ulici. Probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: tak už je někdo probuďte. Green Day na Hit Radio v 7.53. Dobré ráno.
1: Každý známe tu hlášku, Harry, jdu do baráku. Tak jestli i vy milujete film Sám doma, tak možná budete teďka nadšený, protože možná vznikne pokračování a s tím nápadem přišla sama hlavní role, Macaulay Culkin.
0: Jasně.
1: Přišel sám do Disney s tím, že by si přál, aby teda se chystalo nějaký pokračování.
0: Přišel sám doma.
1: Sám doma přišel do Disney, přesně. Ale, že by se ty role jako obrátily, že by dospělej Kevin se snažil dostat do domu, který tentokrát brání jeho vlastní syn.
0: Jo, takže by teda Kevin ochutnal svoji vlastní medicínu. No tak to mě baví. Já teda nepodívám se na to, pokud v traileru neuvidím, jak si Kevin půjde do obyváku pro čipsy a netrefí ho želička do ksichtu. Jo, jinak, když se teda vrátíme, dneska má být vedro, tohle je vlastně takový spíš vánoční film, máme ho spojený s Vánocema. Tak jaká nástraha vás Sám doma bavila nejvíc? Za mě teda ozdobičky na zemi, jak tam šlapal v tom, žehlička.
2: Mně se líbilo, jak házel z toho baráku ty cihly, ty cihly. A on se vždycky nestihnul uhnout.
0: A co nejezval? Tady jsem vy, co na to, co křičel? Já už si nespomenu. Co tam ještě bylo? Traverza.
1: Všechno je tam skvělý, já to miluju. A nebo pak pohořelá palice.
0: Pohořelá hlava, a nebo taky, jak tam, ježišmarja.
2: Ty skody vodou, že?
0: Jasně, řebík v noze, pak tam bylo, ježišmarja.
2: Pak nahřál kliku, že dole.
1: A nejdřív se rozmyslí, než tady budeš
0: takhle,
1: to.
0: Takhle, tam je takových věcí, na co je vzpomínat, určitě vás taky napadla miliarda jeho nástrah.
1: Ale co je zajímavý, že oni...
0: Peří, už jsem si vzpomněl.
1: Oni existují lidi, který to jako nemají rádi. Vy třeba teda přítelkyně mýho Kuby bráchy, jo.
2: Že prostě nějaký člověk.
0: Prostě nějaký nezajímavý člověk.
1: Ne, že jsou lidi, kterým to přijde jako hodně násilný, prej ten film.
0: Ježiš, a víš, jak se těm lidem říká, dneska to jsou sněhové vločky, jasně.
1: Ježišmarja.
0: Takhle, prosím vás, je tady někdo, kdo nemá rád Sám doma? Ne. Tak jsme si to vyjasnili. Pojďme hrát, my vám naordinujeme taky další parádní muziku. Alex Warren, Ordinary, do 8. A pak přijde David a jeho zprávy. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří vrchol letošní druhé vlny veder. Na některých místech mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům. Celzia tedy zhruba o 10 stupňů nad dlouhodobý průměr. V sobotu přijdou přehánky a bouřky, které přinesou jen krátkodobé ochlazení. Už začátkem příštího týdne se ale od jihu znovu vrátí velmi horký vzduch a vedra opět zesílí. Vláda by podle Petra Macinky neměla mít vlastního kandidáta na prezidenta. Ministr zahraničí a předseda motoristů uvedl, že hlavou státu by měl být člověk z občanské společnosti. Podle něj by vládní kandidát působil jako zástupce jedné politické skupiny. Prezidentské volby se v Česku uskuteční za rok a půl. Tři falešní bankéři půjdou na 7 let do vězení. Vrchní soud pravomocně potvrdil tresty trojici Čechů, kteří z call centra na Ukrajině podváděli své krajany. Obětem tvrdili, že mají napadené bankovní účty a přiměli je převést peníze na jiné účty. Kriminalisté vyčíslili škodu na více než 100 milionů korun. Soud jejich jednání posoudil jako účast v organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Slavnostního otevření zimního stadionu v Třebíči se zúčastní celá řada skvělých hokejistů. Odchovanci Horácké Slavie se představí v červené variantě dresů. Těšit se můžete například na brankáře Utahu Karla Vejmelku, čerstvou posilu třineckých ocelářů Filipa Pirochtu nebo Martina a Romana Erata. Chybět nebude ani další někdejší hvězda NHL Vladimír Sobotka a další. Arena se otevře 8. srpna. Jak už od nás víte, na Vysočině se dnes teplota dostane až k 36 a zítra k 38 stupňům. V noci na sobotu se pak mohou objevovat první přehánky. Zapršet by mělo místy také v sobotu.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: 8:02, dobré ráno.
5: Krásný čtvrtek. Snídaně
8: šampionů. Ještě hodinu se vám budeme starat o písničky, těch tady máme Habakuk. Co byste řekli na činasky?
5: Paráda pecka.
8: Paráda pecka, co na to, David?
9: Už mě nerozesmívej při zprávách, ti na to řeknu.
8: Tak jo, slovenský klín, hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: výhovy, protože já asi ne, protože já nejsem vtipný, takže u mě je to jasný. Co vy?
1: Já popřemýšlím do dalšího vstupu, stejně jako posluchači.
0: Dobře, ty máš něco, Dave, napadá ti něco?
2: Já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak jsem tak jednou na letišti řekl něco podobného. Já jsem teda řekl za tou kontrolou, něco ve smyslu, tak to nenašli. A pamatuju si, že mě strejda tehdy úplně neskutečným způsobem seřval, jako co si to dovoluju. A už jsem to samozřejmě nikdy neudělal.
0: Tak já jsem si teďka vzpomněl na, nevím, jestli se tomu přiznat, ale dobře, to bylo v Hradci Králové na benzínce, přijeli jsme s kamarádem na pumpu. Já jsem řídil, on byl spolujezdec, stojíme u stojanu a šel pro něco dovnitř, jo. A teďka, jestli víte, tak na jedné značce čerpací stanice vždycky byly ty lidi, kteří stáli venku a kteří ti čerpali, jako jo. A já na něj ze srandy říkám, prosím, máš tu bouchačku? Jakoby těm lidem to nepřišlo úplně vtipný, jo. Mně bylo třeba 20, tak mě to vtipný přišlo, jo. Takže to byl takovej, říkám, vtipný, nejsem hrozný, no, jako omlouvám se teda všem. Zpětně na Šilku do Hradce, omlouvám se, jo. Takže jestli máte vy něco takového, co vás opravdu jako dostalo do takovýhle jako nepříjemné situace, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Shabuzi Bar Song, další hit pro vás, 9 minut po 8 na Hit Radio a my vám stále přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: Ptali jsme se vás, jestli jste někdy udělali nějaký nejapný vtip, který pak nedopadl úplně dobře. Bavili jsme se tady totiž o vtipu jednoho tačky na pražském letišti, který zkazil dovolenou tím, že tam začal hlásit, že je terorista. Přišlo od vás spousta zpráv a taky spousta hlasovek. Máme tady třeba zprávu od Ireny.
1: Zo srandy jsem svojmu ex povedal, že jsem se vyspal s někým iným, byla mi vrátěná stejná věta, až na to, že z druhé strany to už sranda nebola.
0: Tak, to nebylo od Ireny, máme tady od Ireny. Můj vnuk letěl s mámou do Řecka a batohu do letadla zapomněl v kapse nůž, který měl předtím na táboře. To bylo u kontroly špatně, ale vysvětlilo se to a nakonec odletěli bez nože a ten vyzvedli na ruzině při návratu. Prekérka. To se stane. Máme tady pak taky hlasovku třeba od Míši.
2: Hezké ráno z Chomutova. Já mám takovou historku z Prahy, z letiště, kdy mý známí letěli do Ameriky, celá rodina, a při otázce právě na přepážce, jestli převážejí něco nebezpečného nebo něco takového, tak jejich syn řekl bombu. Samozřejmě okamžitě u nich byla ochranka, všechno se řešilo, samozřejmě se zjistilo, že vůbec nic takového nemají, jenomže kapitán toho letu odmítl vzít toho kluka na palubu. Takže se museli rozhodnout, buď pojedou všichni, ale bez syna, anebo nepojede vůbec nikdo. No, právě táta, pravděpodobně taky nějaký drsnej týpek, řekl, kluk to má blbý, holt je to jeho chyba, zůstává v Praze. No, takže do Ameriky letěli bez něj. Je to poučný, nepochybně. Takže zdravím, hezký ráno.
0: To je dovolená bomba teda, no. Máme tady hlasovku i od našeho, Dave, řekni to.
3: Ahoj, tady Tomáš.
4: Ahoj, tady Tomáš. To jsem takhle kdysi, takových 10 let dozadu, jsme jeli s kamarádem v takovým malinkým Peugeotu 106, kde je takový gorily v bomberech a s holejma hlavama. A bylo asi 00:30 ráno. A zastavila nás hlídka. Vylez ten jeden a říká, dobrý den, pane řidiči, sluneční kontrola. Kam pak tak jedete takhle pozdě a co vezete? No a kamarád říká, jedeme zahrabat mrtvolu, máme ji v kufru. Hele, takový masakr. To ještě nikdo neviděl. Frajeři vyskákali z aut, vopřeli nás v ohovnu a dostali jsme klepet a prohledávali nás a prohledávali auto, no. Jako fakt sranda, jo. Tak zatím čau.
0: Zatím čau, Tomáši. Fakt sranda, fakt sranda. Děkujeme za vaše story, moc nás to tady pobavilo a plyne z toho ponaučení, že pokud někam letíte a nechcete si zkazit dovču, tak se určitým slovům konkrétně na letišti opravdu vyhněte. Beautiful Things, tohle je Benson Boone a tohle vám budeme na Hitrádiu hrát teď. Tak díky, že posloucháte a přejeme krásné ráno v 8 hodin 18 minut.

0: tohle jsou hity. Na Hit Rádiu Benson Boone v 8.21 za malou chvíli. Shakira,
1: konečně.
0: Konečně se dočkáš, Davide. No a samozřejmě, vy, kdo máte rádi třeba Linkin Park, taky pro vás budeme něco mít. Summer I Belong. No a i pro vás, kdo jste s námi na cestách, kdo nás máte za volantem, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte neprůjezdnou silnici na Žďársku v Novém Městě na Moravě. Ve Veslařské ulici na křižovatce s Malou je silnice uzavřena.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio Vysočina.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong, 8.32, dáváte si čtvrteční rádio. Co pro nás má David? Ranní update.
1: Ranní update.
2: Čínské město bojuje s vedry netradičním způsobem. Na střechách výškových budov instalovalo trysky, které vytvářejí jemnou chladící mlhu. Na první pohled to pak vypadá, jako by z mrakodrapů pršelo přímo do ulic. Inspekce varuje před některými instantními nudlemi. Laboratorní testy v nich odhalily bakterii, která může způsobit salmonelózu. Varování se týká vybraných druhů z kuřecí, hovězí i zeleninovou příchutí. Nový film Christophera Nolana láme rekordy i v českých kinech. O snímek Odyssea je takový zájem, že pražský IMAX přidal projekce i po půlnoci nebo brzy ráno. Za první dva týdny film v Česku vidělo přes 250 tisíc diváků.
3: Všimla jsem si toho, opravdu jsou projekce už od 9 ráno. Nikdy jsem nebyla v kině takhle brzo.
0: Taky ne, nebo po půlnoci vlastně taky ne. A tak ten film má 3 hodiny, tak vlastně si říkám, že z fotbalu, co nedávno skončil, jsme vlastně zvyklí vejt u telky ve 3 ráno, takže my jsme připraveni.
2: To spíš je, když jde člověk v 9 do kina, jak to řeší v práci?
0: No tak Praha si bere home office. Pojďme na muziku. Mám na vás otázku, taky máte svůj vlastní playlist top 10 songů, těch opravdu topek, těch nejoblíbenějších?
2: Jasně.
0: Jo, já se vám musím přiznat, já tam mám tohle, to je opravdu jeden z mých nejoblíbenějších songů, Robert Miles, Children, rok 96, a co mě na tom baví, že vlastně tohle byl jeden z prvních songů, který nemají absolutně žádný text, ale dostali se do rádií a my ho taky hrajeme dodnes. Tohle je srdcovka, připomínám, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5, jedno vybíráte vy. Tak asi pojďme na to.
2: Teď už ticho a tímu neskočíme do řeči.
0: No, musíme to, ne, tam je to pijánko na začátku, tam já to stáhnu. A pojďme si to užít. Robert Miles, Children na Hit Rádiu 8.34.

0: David Stepka, Eva Farná, dobré ráno, milá Hit Radio 8.42. A je to oficiální. Šikmá věž v pise se může jít zarabat. Přátelé, kamarádi, Česko má oficiálně nejkřivější věž na světě. V Boleslavi věž jménem Putna má větší náklon než věž právě v pise. A město s tímhle unikátem teďka míří do Guinnessovky.
1: A to není teda nová věž, to je prostě věž, o který teďka zjistili, že je celou dobu hodně, hodně křivá.
0: Jo, já jsem tady na to koukal, našel jsem tomu nějaký detaily. Je to věž, kterou postavili už v 19. století. Trochu tomu ujeli základy a seš najednou v Guinnessovce a stane se z tebe turistický místo. Tak teďka už tam jenom začít prodávat magnetky. Nicméně, kdo jste byl v Itálii v Pise, tak máte taky tu fotku, že tu věž podpíráte.
1: Počkej, a to nedělá jenom toto i třeba v Česku, v Praze u tančícího domu. Tam no. Jedeš kolem a tam opravdu stojí turisti a taky dělají tenhle ten pohyb, kdy se o to opírá jakože.
0: To kdyby ty turisti viděli, že tady máme takovou Putnu Mladý Boleslavi. Jo, takže nemusíme do Jitošky, můžeme do Bolky k Putně. Ale vlastně, co mě na tom baví, že Italové stavili Pisu 200 let, nebo šikmou věž Pise 200 let a říkám, ujedou ti základy a máš to tady hned zadáčo. Leony, don't worry. Za malou chvíli na Hit Radio taky Imagine Dragons, Demons. Tak počkejte na to, přejeme hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Tohle jsou Imagine na Hit Radio v 8.52.
1: Dneska je ten den, kdy se venku opravdu rozpustíme, dneska to začíná, má být až 40 stupňů, takže jestli potkáte někoho, jak se usmívá na slunce, tak si můžete být jistý, že to není člověk, ale nějaká ještěrka, protože my ostatní budeme fakt se jenom snažit přežít.
0: Kolik je schválně venku teďka? Já se tady podívám na počasí, ukazuje mi to 26 stupňů, mi to ukazuje, což je v 9 hodin docela dost na můj vkus. No, nicméně, co teda závidím trochu Japoncům, ty na to vyzráli, oni vytvořili, nevím, jestli jste o tom slyšeli, takovou speciální, dalo by se říct, tojtojku, která vás za 10 minut parádně ochladí. Funguje to tak, že si sednete dovnitř, zavřete se a fouká na vás vzduch o 5 stupních, jo. Ta věc stojí asi 200 tisíc, ale je to prej hit pro firmy, co mají lidi venku na stavbách. Já si říkám, jako za 200 tisíc být nemocnej, já nevím, no.
1: Ne, ale opravdu, jestli nás ladí někdo, kdo vykonává třeba takovouhle práci, jo, na těch stavbách a takhle.
0: Já jsem se bál, co řekne, že vykonává, vy jste se bavili o těch tojtojkách, pane bože.
1: Ne, tak my víme, že to je náročný v těchto těch horkých dnech, takže jsme v tom s váma.
0: Taky myslíme na kuchaře, protože v kuchyních dneska, no to, ježišmarja, myslíme na vás, zvládněte to. Tak pojďme si říct, pojďme se shodnout na jedné věci, že úkol pro dnešní den zní jasně, a to přežít. Myslíme na vás.

0: Fergie na Hitrádiu v 8.57, to je poslední song čtvrteční snídaně šampionů. My vám chceme poděkovat za další společný ráno. Vy, kdo jste na dnešek blbě spali kvůli jelenímu úplňku, tak to dneska nějak přežijte. Stejně tak ten hicák.
1: Tak my to říkáme už od soboty, že jo? Ono to bylo už někdy v pondělí, ale nějak se spí prostě furt blbě.
0: Já říkám od soboty, ale už od února. Teďka už se opravdu loučíme a budeme rádi, když i po deváté budete čtvrteční dopoledne trávit s vaším Hitrádiem.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: A když Bůh dá, potkáme se s vámi zítra ráno v 6.00.
1: Tak ahoj, užijte si den.
0: A bude páteček, těšíme se, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jaroměřicích nad Rokytnou v Kaunicově ulici probíhají práce na silnici a místo je tam neprůjezdné. A na dálnici D1 mezi kilometry 134 a 133 ve směru na Prahu. Tady probíhají v levém pruhu práce údržby, takže opatrně. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Později už tam budem?
4: Přestaň, štíl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Aplikaci Rádia.cz Hitrádio Vysočina.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český statistický úřad dnes zveřejní první předběžné údaje o vývoji ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Analytici předpokládají, že hrubý domácí produkt nadále rostl. Vysoké teploty a sucho zvyšují riziko vzniku lesních požárů. Opatrnost je proto na místě v chráněných krajinných oblastech. Například v Českém Švýcarsku platí červený stupeň výstrahy. Více říká mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
9: To znamená pro návštěvníky, že do Národního parku mohou vstupovat pouze po značených turistických trasách a pouze v denních hodinách. Platí samozřejmě to, co platí za všech okolností všude v přírodě, že se tam nesmí rozdělávat ohně, nesmí se tam kouřit.
8: Lidé by si měli dát pozor i na používání vařičů, které mají otevřený oheň. Americká hudební legenda Diana Rossová ve středu poprvé vystoupila v Česku, a to v plzeňském amfiteátru Lochotín. 82-letá zpěvačka, herečka odspívala 90-minutový koncert s jedním přídavkem. Její turné In Motion má v Evropě ještě zastávku v Belgii a Velké Británii. No a fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Trumce půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin.
1: Tak dneska bude většinou dne svítit sluníčko, ale může se vytvořit několik přehánek nebo klidně i bouřka, ta spíš na Třebícku. A teploty dneska odpoledne 33 až 36 stupňů.
2: Hitrádio Vysočina.
1: I přesto pohodový horký den vám přejeme z Hitrádia Vysočina. S vámi je Markéta.

Posloucháte Hit Radio Vysočina a za námi Bruno Mars. Tak blíží se horký víkend a já myslím, že je na čase si říct, jak se ochladit třeba i o víkendu. V Želivě na sobotu připravili neckiádu. Ta přehlídka plavidel začne v sobotu ve 3 hodiny odpoledne. Bude tradiční soutěž na lávce, taky na laně. A myslím si, že vlastně každý bude chtít nakonec skončit v té vodě. Prostě myslím si, že to je krásný program na sobotu, jo? No a o program na příštích pár minut, tak o to se vlastně taky postarám, protože si dáme další hity, za chviličku Cranberries a tohle už jsou Lost Frequencies na Hit Radio Vysočina.

Ano, ano, už 7. srpna vystoupí právě Mark Ztracený na Letenské pláni. 1996 to byl Michael Jackson, 2003 Rolling Stones a 2026 Mark Ztracený a taky asi vy.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hit Radio.

Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro...

Tohle byl Damiano David na Hitrádiu Vysočina, teď už taky pozitivní minutka. Tak venku horko, přesto je na světě místo, kde se lyžuje. Takže zatímco jih a střed Evropy sužují extrémní letní teploty, tak druhá polovina týdne bude podle meteorologů zase mimořádně teplá. Ale na jihu Afriky vrcholí lyžařská sezóna. Fakt, nedělám si srandu. V horském království Lesoto tisíce lidí vyráží do plně funkčního lyžařského střediska. Je to v subsaharské Africe, kde se teploty pohybují kolem minus 8 stupňů. A prostě se tam lyžuje, no. Tak to je hezký, tak jedeme tam, co říkáte?

0: Zaspívala Rihanna na Hitrádiu Vysočina, 9 hodin 41 minut, čas na nějakou dobrou svačinku. Doufám, že jste si doma něco udělali, v práci se to hodí vždycky. Já nevím jak vy, ale mě to vždycky jako zvedne náladu a taky trošku energie mi to dodá, jo, aby jsme mohli pracovat dál. Tak pokud nemáte svačinku, mohlo by pomoct i kafe. Posílám i další hity z Hitrádia Vysočina, za chviličku Part of Disco Machine, tak zůstávejte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Jihlavsku na trase z Telčena Stonařov za Nevcehly blokuje provoz nepojízdní kombajn, tak se tady dávejte pozor. No a na trase z Humpolce na Pelřimov v úseku mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem, tady se kvůli dopravnímu omezení tvoří v obou směrech kolony, takže počítejte se zdržením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Letní filmovou školu v Uherském Hradišti ve středu večer v kině Hvězda slavnostně zakončilo promítání snímku Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského. Letošní 52. ročník přehlídky nabídl více než 200 filmů. Filmové projekce jsou připraveny ještě na dnešek, kdy festival skončí. Vysoké teploty zvyšují riziko přehřátí i u zvířat. Chovatelé by proto měli upravit péči tak, aby jim pomohli horké dny zvládnout co nejlépe. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
10: Chovatelé by měli v horkých dnech zvířatům zajistit dostatečné napájení a v rámci možnosti je také chránit před přímým slunečním žárem. Riziková je také přeprava zvířat.
9: Na dostatek vody by neměli zapomínat ani cestující se psy, kočkami i jinými domácími mazlíčky. Do bavorských lesů by se brzy mohly opět ve velkém vrátit lavičky, které majitelé pozemků v poslední době kvůli obavám z odpovědnosti odstranili. Zemská vláda premiéra Markuse Sédra chystá novelu zákona, podle které bude sezení na lavičkách nově na vlastní odpovědnost. No a fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezóny chorvatské ligy přes Střelce 2-3.
0: Tak dneska by mělo svítit sluníčko, i když odpoledne může přijít oblačnost, může přijít nějaká přeháňka, dokonce i bouřka, nejspíš na Třebícku, tak uvidíme. Teploty 33 až 36 stupňů.
7: Hit Radio Vysočina.
0: No a vy si nachystejte diáře, my budeme plánovat, co podnikat třeba v pátek nebo o víkendu, tak zůstávejte s námi.

léto, to byl Bob Sinclair a Love Generation na Hitrádiu Vysočina. No a jak dneska píšou vyhlavský drbně, tak vedení hlavy přišlo s takovou novinkou, která se týká ceny nájemného v městských prostorech, které využívají místní podnikatelé. Nově výhodou budou mít ti, kteří v centru Jihlavy podnikají prostě dlouhodobě. Takže když je někdo v tom městském objektu déle než 10 let, dostává slevu 10%, když 15 let, tak 15%, když vydržíte 50 let, tak 50%, takže ideálně možná dostat se na 100%, že jo? Ale to si ještě musíme poradit, jak se dožít aspoň, já nevím, minimálně 120. Což takhle, si to umět udělat hezký, to si myslím, že k dlouhověkosti taky důležitý. Tak se pojďme dát Davida Guettu a Siu na Hitrádiu Vysočina a přeju vám krásný.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak už zítra od 19 hodin se v hotelu Kouty koná další letní koncert v lese. Kouty ladí a tentokrát s balkánskými rytmy a kapelou Circus Brothers. Tak si tohletu energickou show rozhodně nenechte ujít a vyražte. No a zvu vás třeba i na prázdniny v Telči, které startují taky v pátek. Město na 17 dní pohltí hudba, divadlo a pouliční ruch. Doplní to řemeslné stánky, workshopy a výlety do okolí. Takže taky další tip, kam můžete vyrazit a kde se dobře pobavit.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Hit Radio.
0: Hit Radio.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Zaspívala Selena Gomez na Hitradiu Vysočina, tak prázdniny budou o víkendu ve své půlce. Pojďme si to užít, pojďme to rozjet, dokud to ještě je. My pro vás na Hitradiu Vysočina máme summer party. Budeme vám hrát k bazénu, k válení se na lehátku, taky na zahradu i k vaší třeba nějaký letní práci. Takže nás rozhodně laďte, čekají vás od pátku od 15 hodin po celý víkend samé letní hity, no a tady je jeden z nich.

10 hodin 36 minut, tohle byla zpěvačka Pink. V Dánsku zavedli jedno takové pravidlo, že dánská spermobanka odmítá dárce s IQ nižším než 85. Hele, já jsem si trošku myslela, že je to tak jako všude. Ještě krasavci to musí mít, musí tam chodit, jo. To znamená, chceme opravdu jenom krásný a chytrý genetický materiál, ostatní nebrat. Tak, na Hit Radio Vysočina za chviličku Justin Timberlake a ten by tam klidně mohl jít.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4 000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Jihlavsku na trase Stelčena Stunařoza Nevcehly blokuje provoz nepojízdní kombajn, tak si tam dávejte pozor. A na trase z Humpolce na Pelhřimov v úseku mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem se kvůli dopravnímu omezení tvoří v obou směrech kolony. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: Je 11 hodin krátké zprávy a David Račák. V prezidentských volbách za rok a půl by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta. Řekl to ministr zahraničí Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory. Jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. Vedra mění průběh letních akcí. Kvůli vysokým teplotám upravuje sobotní program také dostihové závodiště v Pardubicích. Více říká mluvčí areálu Kateřina Nohavová.
6: První dostih startuje už v 9 hodin, což je pro dostihový provoz poměrně netradiční, ale zdraví koní i lidí je pro nás to klíčové.
5: Areál závodiště bude přístupný už od 8. raní. Japonská policie tento týden uvedla, že zatkla 61-letého hudebníka, který hlasitým hraním na kytaru nenechal více než 7 let vyspat své starší sousedy. Policie v mužově bytě zabavila přes 40 kytar. Vyšetřovatelé naměřili v okolí hladinu hluku přesahující 80 decibelů. No a česká golfová jednička Sára Kousková dnes vstoupí do British Open, na kterém se představí podruhé. Loni při své premiéře neprošla katem. Na majoru postoupila do finálových kol poprvé na nedávném Evian Championship.
0: Dneska bude svítit sluníčko, teploty vyšplhají až na 36 stupňů, ale pozor, odpoledne lokálně oblačno, někde nějaká přeháňka, klidně i bouřka, spíše na Třebícku píšou. No a v noci skoro jasno, přechodně někde oblačno a noční teploty 21 až 18, v údolích třeba kolem 16 stupňů.
3: Hit Radio Vysočina.
0: A za chviličku na Hit Radio Vysočina soutěž s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak zůstávejte s námi a vyhrávejte. A tady jsou One Republic.

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Tak nabízíme vstupenku do Robinsonu tady v Jihlavě, abyste si užili se svými dětmi třeba i v létě zábavu. Dovolala se mi Iva, zdravím Ivo, krásný den přeju.
2: Ahoj, tady Iva z Jihlavy, taky zdravím.
1: Tak Ivo, ty když jsi se dovolala, tak jsi měla jako radost, že jo?
2: Jo, měla hroznou, já už volám strašně dlouho.
1: A teď se to povedlo, no tak to je skvělá zpráva.
2: Jo, to je super pocit.
1: Tak prosím tě, ještě aby se to povedlo úplně 100%, tak já potřebuji vědět, co si sebou dneska Papoušek bere na pirátskou loď.
2: Bere si větrák, který potřebuje nutně.
1: No jasně.
0: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
1: Ivo, jak ty přežíváš tyhle ty horka? Dá se to?
2: Dá se to s větrákem právě.
1: Tak, já mám pro tebe dobrou zprávu, když vyrazíte s rodinkou do Robinsonu, tak tam je taky příjemně, tam je klimatizace, tam je fajn, tam vám bude dobře, jo?
2: Tak to bude prima.
1: Tak jo, takže si to užijte, mějte se krásně a zase někdy se budu těšit, ahoj.
2: Děkuji, taky ahoj.
1: Takže šťastná výherkyně Iva, ta už to má za sebou, ta už má tu rodinnou vstupenku pěkně zařízenou. Vy můžete zařizovat pro svou rodinu a pro svoje děti zase příští čtvrtek po 11. hodině. A jenom ještě připomínám, že v Robinsonu chystají speciální den pro celou rodinu. Bude to 23. srpna, vstupné na tuhletu akci bude zdarma, bude to v areálu před Robinsonem. A bude tam toho spousta, bude tam bojovka o ceny, bude to tam autíčka, skákací hrady a tak dále, takže si myslím, že si to užijete, tak určitě mrkněte třeba na stránky Robinsonu.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Jestli něco dokáže nabít, pak jsou to Linkin Park na Hitrádiu Vysočina. Já se zkontroluji, jestli by to třeba nedobilo i telefon, který bych potřebovala. Tak já vás zvu do kina, protože právě dneska 30. července jde do kin nový Spider-Man, nový Hollandův Spider-Man, tak možná vyrazíte. Myslím si, že na horký víkend vlastně ideální tip, kde se trošku schladit, protože v kině bude příjemně a ještě vás čeká pohodový zážitek. Tak si udělejte nějaký randíčko, my vám přejeme taky krásný a pohodový čtvrtek s námi, za chviličku třeba Jelen, všude zdejší.
1: Hit Radio.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
2: fajn. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
4: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
3: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
4: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici. Plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý. Medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

písničkou jsme si zaspívali na Hitrádiu Vysočina, to byla kapela Jelen. No a s tou další budeme vzpomínat na doby, kdy jsme byli mladí, krásní a plní energie. To máme rádi. Takže dáme si jednu písničku, která určitě patří do sekce Hitrádiu Klasik, který to nejí z 80., 90. a milénia. Tohle je klasika, 90. věc, Spice Girls a Wanna Be. No a vy nezapomeňte poslouchat Hitrádiu Klasik právě dneska po 18. hodině.

Slyšeli jste Simple Plan na Hitrádiu Vysočina. Já nevím, jestli to víte, ale dneska je Mezinárodní den přátelství, tak dneska zavolejte svojí nejkámošce. Chlapi, ty radši kámošům ať zavolej až zítra, protože dneska je čtvrtek, ono by to zavánělo jít na jedno. Hele, je čtvrtek, zítra se ještě musí do práce, nechte to fakt radši až na zítra, dobrá rada. Tak já posílám za chviličku další muziku, bude Pitbull Mark Anthony, taky se loučím, přeju krásný zbytek čtvrtečního dne. A zítra v 9 se těším, ahoj. Hit Radio.

0: into dust. All that I adore.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Nežději, už tam budem.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Práce na silnici stále blokují provoz na trase Humpolec-Pelhřimov, Jihlava-Antonínův-Důl nebo už toku na Havlíčko-Brodsku. Tak opatrně, šťastnou cestu a kdyby cokoliv, tak dejte vědět. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová...
1: Hit Radio. Hit Radio.
4: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Extrémní teploty s atakem na 40 stupňů mohou mít také vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, připomene mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
4: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
3: Při plánování svých cest je dobré sledovat aktuální informace na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard, o které mluví Okamura, je podle ministra nereálná. Na německých silnicích hrozí zítra, ale také o víkendu největší zácpy z celého léta, varuje tamní automotoklub. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidají i ti, kteří se z ní naopak vrací. Teď ještě pohled k nám.
5: Klidný hlas policisty z Vysočiny pomohl zachránit lidský život. Aleš Havlík z tísňové linky přijal noční telefonát muže Střebícka, který byl opilý a ve velmi špatném psychickém stavu. Díky trpělivosti a profesionálnímu přístupu se podařilo muže vypátrat u zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Před policisty utekl na střechu technické budovy, kde mu pomohli hasiči.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
5: Na Vysočině dnes v maximech naměřím až 630 stupňů, během odpoledne se pak na Třebícku mohou objevit přehánky nebo i bouřka, v noci pak teplota spadne na asi 20 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
6: 37 stupňů odpoledne, vítejte v pekle, čeká nás další krásný odpoledne v krematoriu, 12 hodin 2 minuty, já vám přeju pohodové poledne, dobrou chuť k obědu a když máme ten tropický den, tak opět začneme letní srdcovkou a pokud máte pocit, že v těchto obrovských vedrech už opravdu jako vidíte všechny svatý, no tak tady dáme panenku Marii. Rok 1995, Ricky Martin, Maria!

0: Natasha Bedingfield, Zit and Unwritten. Tak to je třetí srdcovka, kterou jsem pro vás dneska přichystal na čtvrtek. Je čtvrt na jednu, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách vzpomínáme na naše dětství u vody, kam vás brali rodiče a vlastně především prarodiče, protože je pravda, že tenkrát se o nás hlavně staraly ty babičky. Obecně tenkrát ty babičky byly trošku mladší než babičky teď současně našich dětí, ale to je samozřejmě i naše chyba, že jsme trošičku se založením rodiny čekali déle než naši rodiče. Takže od toho jsou tady i vaše zprávy jasným důkazem. Ahoj Jiříko, já trávila prázdniny u babičky na chatě, chodili jsme se koupat do blízkého lomu. Babička vždycky vzala dvoukolový vozík, do něj naložila mého mladšího bráchu a sestřenici, svačinu, osušky a šlo se koupat. Tam jsme strávili skoro celý den, pak když už jsem byla starší, tak jsme vzali kolo, jeli se koupat s kamarády do řeky zhruba 5 kilometrů. Byly to nádherný časy. Krásný léto, přeji Jana, děkuji za tuhle zprávu. Ahoj, já si vzpomínám, jak nás babička Růža brala k řece. U Berounky v Srbsku byl na břehu vysekaný vstup do vody. Nahoře nad ním na louce jsme měli v trávě deky a v řece jsme chytali na kus dřeva, nebo respektive na dřevo a kus vazce malé rybky, kterým jsme říkali řízci. Byly to nádherné prázdniny, moc ráda na to vzpomínám. Žádné koupaliště, jenom příroda okolo a v tašce jabko a voda. Zdraví Terka. A ještě jedna zpráva, to je tady od Jardy. Čau, mě s bráchou brali rodiče každý den v Plzni na Bolevický rybník, na Bolevák. Pamatuju si, jak jsme tam seděli na molu, půjčovali si lodičky a šlapadla. Byla to nádherná doba. Jsem rád, že poslouchám srdcovky a díky tobě jsem si teď mohl zavzpomínat na tyhle prázdniny. Musím zavolat rodičům, jestli mají doma ještě fotoalbum. Fotek od vody určitě budeme mít doma spoustu. Zdraví Jarda. No tak, rádo se stalo. Tohle jsou krásné vzpomínky a přesně kvůli tomu já věřím, že stejně tak jako já, i vy máte rádi naše srdcovky. Od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin, protože díky této hudbě my se můžeme vrátit nejenom do dětství, ale do puberty a vlastně i do těch časů, na který občas úplně zapomínáme a přitom byly tak krásní. No tak teď půjdeme opět do 90. let. Mám tady připravenou další srdcovku, která se velmi často objevuje jako srdcovka na přání, tak dneska vám ho takhle splním, aniž byste si o to právě teď napsali. Je tady německá eurodancová skupina a jestli máte rádi 90. eurodance, no tak nemáte zač. Tohle se vám bude extrémně líbit. Klidně si můžete stoupnout, pokud právě neřídíte. Farao! There is a star! Legendární hit. Tohle jsou srdcovky Hit Rádia. Právě teď.

0: co holky, dámy, přiznejte se, měli jste plakát Take Dead v pokojíčku, na dveří nebo u postele? No, nebyli jste sami. Já teda ne, ale moje sestra určitě ano. Pátá srdcovka na Hitrádiu. Take Dead a Pray.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Je před námi poslední srdcovka. Vždycky tak strašně rychle uletí. No jo, prostě, ten čas rychle běží, když se člověk baví. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hitrádia. Opět vám chci udělat radost, čeká nás srdcovka na vaše přání. Tak schválně, napište mi dneska na WhatsApp Hitrádia, jakýho zpěváka, zpěvačku nebo jakou kapelu tak jste měli v pokoji na plakátu? A to platí i pro vás, kluci. 100% jsme i my tam měli tak někoho, to je jako o tom žádná. Já tam měl teda Vandama, pak tam byl obrovitánský plakát. Ivety Bartošu. Což vlastně jako nevím proč, protože tu jsem neposlouchal, ale ono to tenkrát asi bylo tak, když jsme byli děti, jak jsme se k těm plakátům moc jako nedostávali, že když rodiče potom přinesli nějaký plakát, tak jsme byli rádi, že jsme si něco mohli vylepit, jo? Takže já tam měl obrovský plakát Ivetky. Zase na druhou stranu bylo to v době ze svatby upíru a tam ona byla nádherná, takže jako jasně, hodila se mi tam, hned pod ním byla Pamela Anderson, tu jsem si pak vyletěl sám. Ale dost o mým pokojíčku, chci se teď dostat do toho vašeho, jo? Obrazně řečeno. Dejte vědět. A já vám dneska srdcovce na přání už za chvíli zahraju právě tu vaši kapelu nebo toho vašeho oblíbeného interpreta, který tam s váma byl v průběhu vašeho dětství anebo puberty. Už za chvíli srdcovce.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jedete

0: Måneskin, The Loneliest na Hit Radio, za 5 minut bude 3/4 na jednu. Nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dal jsem se, jaký plakáty jste měli ve vašem pokoji, klučičím i holčičím, tak co se týká kluků, tak nejvíc tady ve zprávách na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777-937-777 vyskakuje jméno Natalie Oreiro. Jasně, myslím, že asi každý kluk byl zblázněný do Natalie Oreiro, jakožto do divokýho anděla, protože prostě holka, která byla cool, hrála fotbal, vlastní sranda, a ještě krásně zpívala a měla velký prsa, dokonalá kombinace. Co se týká dívčích pokojů, no tak tady asi za všechno mluví zpráva od Jarky, která píše, hele, klasika holčičího pokoje, Backstreet Boys a jejich Everybody. Tenhle plakát mám ještě schovaný v krabici z poklady z dětství, díky za dnešní srdcovky, Jarka. No a pak se mi tady objevila zpráva a to je za mě srdcovka na přání pro dnešní den, protože tohle si ani nepamatuju, kdy naposled jsme hráli na Hit Rádiu. A je škoda, aby se na tenhle hit zapomnělo. Lucka píše, ahoj Jirko, my jsme se ségrou měli ještě tak do 14 let na zdech Tiziana Ferra a moc jsme ho milovali. Já říkám, no jasně, já na něj úplně zapomněl, tak si ho pojďme připomenout. Perdono na Hit Rádiu.

0: vzpomínka, kterou jste dneska na Hitrádiu nečekali. Tiziano Ferro, hit Perdono, srdcovka na přání.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A Peťa píše, tak jako teď se mi vrátil mojí platonickou lásku, normálně brečím a buší mi srdce. Jo, rádo se stalo. Luci, ještě jednou děkujeme za tenhle výběr. Já bych teď pubertální holka, tak řeknu, nevím, kdo je víc hot, jestli to počasí venku, nebo Tiziano Ferro. Každopádně. Tohle je teda důvod, proč poslouchat srdcovky. Zítra další srdcovka na vaše přání a možná, že najdeme další zajímavý poklad, možná, že znovu uslyšíte vaši platonickou lásku, nebo jak se dneska říká, váš crash, který jste měli, no crash, spíš teda než crash. Váš crash, dobře. No jo, no tak je mi 40, tak se snažím být mladej. Každopádně zítra opět srdcovky ve 12 hodin tady na Hitrádiu. No a pokud máte rádi klasiku z 80. 90. a z milénia, tak i dneska večer poslouchejte Hitrádio mezi 18. a 21. hodinou.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Letním hitem končíme dnešní tropické poledne. Za minutku je tady 13. hodina a Lucie má nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Řidiči jedoucí po dálnici D1 na Prahu se musí připravit na kolonu. Tvoří se mezi kilometry 139 až 132. V místě je uzavřený levý pruh a na kilometru 84 pozor na odstavené vozidlo. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. V prezidentských volbách by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory, jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. Silné požáry na jihu Evropy mají na turistiku dopad. České cestovní kanceláře přestaly do těchto oblastí klienty vozit. Jaké zájezdy je tedy možné stornovat, poradí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
4: Jedině v případě, že se týká termínů, které jsou teďka blízko, pokud to má někdo třeba na podzim, na září, na říjen, tak samozřejmě ho to neopravňuje ke bezplatnému stornu, ale důležité je vždy vyjednávat s cestovní kanceláři.
3: S masivními požáry bojují kromě Francie a Španělska také Itálie nebo Řecko, stejně tak Tunisko, Maroko a Alžírsko. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromze po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer. Teď se ještě podíváme k nám.
5: V srpnu bude zhruba na měsíc odstavený čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany. Aktuálně odstavený také třetí blok, kde pracovníci dokončili vyvážení paliva. Provedli také stovky kontrol a zkoušek. Vše se dělá proto, aby bloky bezpečně a spolehlivě vyráběly elektřinu i v dalších letech. Letošní odstávka třetího bloku patří k technicky nejnáročnějším.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
5: Teploty dnes vyšplhají ještě výše, maxima se mohou dostat na Vysočině k 36, v noci to pak spadne na 21 až 18 a zítra nám mohou teploměry ukázat až 38.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: Tropické odpoledne v Česku pokračuje dál, 3 minutky po jedné hodině, vám přeju dobrou chuť. Dneska v tom horku je to těžký dát si něco k obědu. Máte vůbec chuť k jídlu? To je nějaký spíš jako salátek, zmrzlina, meloun, něco takového, ale dát si třeba teďko svíci, co? Nebo guláš se šesti? Ne. Takhle, samozřejmě, jsou tací mezi náma, kteří to úplně naprosto v pohodě zvládnou, ale jinak moc jako nemáme chuť k jídlu. Ale pozor, je důležité jíst i v tomhle vedru a zároveň také dodržovat pitný režim, ideálně třeba nějaký elektrolyty, že jo, to je taky jako hodně moderní, nebo kokosovou vodu, i to do sebe můžete zkusit narvat, anebo alespoň tu obyčejnou. Dneska víc než normálně. Na osvěžení, tady na Hit Rádiu posílám další letní hit. Bruno Mars právě teď.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: někdy hledáme.
1: Marek Ztracený. Záznam je to originál, živě sedenu. To je jenom taková připomínka toho, co nás čeká, protože 8 dní zbývá do největšího dosavadního koncertu v Česku. Marek Ztracený na Letenský pláni a opět živě. Jdete? My jo. No a o tom to léto je, že jo? O zážitcích, aby jsme měli po létě v září o čem v práci vyprávět, nebo ve škole, že jo? Naštěstí teda teď ministr školství řekl, že zrušení devátých tříd není na pořadu dne, takže Babiš s Okamurou v tomhle případě momentálně ostrouhají. Názor si na to udělejte sami, jo? To nemusíme řešit tady ve vysílání. Každopádně jedno je jasný, že kdyby se zase končila základka v 8. třídě, tak by děcka vlastně jako nepřišly o jeden rok na základní škole, jo? To je mimo. Ale přišly by o jedny celý letní prázdniny. Teď by jim vlastně vláda vzala 2 měsíce volna, 2 měsíce vzpomínek, 2 měsíce zážitků. To by byla škoda, alespoň teda podle mě. Tak jo, tak se mi pochlubte, pokud nejste v práci, kde teď ve svým volnu o prázdninách posloucháte Hit Radio. Pošlete mi fotku na 777 937 777, abych vám mohl závidět a užívejte i nadále léto. Vždyť co jinýho, než tohle krásný počasí a sluníčko by nám mělo zlepšit náladu.

Anastasia na Hit Radio Sick and Tired ve 13 hodin 23 minut. Jestli už jste taky úplně unavený z toho věčného utrácení peněz, tak my vám pomůžeme, protože už zítra je pátek a to znamená, že zítra si můžete vyhrát až 10 000 korun na benzín nebo na naftu. Stačí se dovolat do studia a odpovědět správně na všechny otázky, které vám položím. Hele, je horko, jo? Je horko? Tak já to udělám co nejjednodušší. Já vám dám nápovědu. Odpovědi jsou 1 až 10. Fakt, to je celý. 1 až 10, jenom číslice. Ne teda v pořadí od 1 do 10, to je jasný, ale jinak jsou to jenom číslice. To znamená, že dostanete třeba otázku, nevím, kolik máme prstů na jedné ruce? 5. Správně. Pokud teda neděláte na cirkulárce. Kolik dní je v týdnu? 7. Výborně, tak už máte 2000 a takhle pojedeme dál. Za každou správnou odpověď máte ode mě 1000 na tank kartu Easy od Orlenu. Celkem je to až 10 000, to znamená, takhle vypadá dokonalá desítka Hitrádia. Takže zítra mezi 12 a 15 tady na Hitrádiu. No a kdyby náhodou to nevyšlo, no tak hrajeme každý pátek až do konce prázdnin. Dohromady tady mám pro vás 60 000 korun. A kdyby ani tak to nevyšlo, tak pozor, s tank kartou Easy můžete šetřit a ušetřit za pohonné hmoty na čerpacích stanicích Orlen po celý léto, protože momentálně Orlen má epický slevy, jsou tam 2 koruny na litr, nebo korunu na litr, záleží, co budete tankovat. Navíc ve Stop Café vás osvěží i limitované letní drinky a na cestu si dopřejete čerstvě rozpečené sendviče. To všechno najdete na čerpacích stanicích značky Orlen. A zítra dokonalá desítka s Orlenem a Hitrádiem o 10 000 korun na pohonné hmoty.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
2: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být ty ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
2: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svý starý známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

být až 37 stupňů Celsia. Další tropický den, tak nás čeká zítra i o víkendu. No a my tady na Hit Radio tak pro vás chystáme doslova a do písmene tropický víkend, protože když už je to léto a je takhle krásně,

tady Summer Weekend Hit Rádia od zítřka od 3 odpoledne až do neděle do večera. To znamená, že to máte 3 dny plný letních hitů. A buďme rádi tady za to teplo, protože já mám teď připravený hit z roku 2012, který opravdu tenkrát hrál úplně všude. Úplně všude a to 20krát za den, protože to byl jeden z největších letních hitů. A 30. července roku 2012, tak bylo 23 stupňů, jo? Průměrná teplota 18,3, v noci 13 a maximální přes den byla naměřená jen lehce přes 24. To je oproti dnešku fakt jako kosa. To je fakt zima. Já vím, že možná by se to radši, jo, ale ne. Fakt byla navíc zima. A navíc ještě byla bouřka v noci na 30. Takže tady je jenom ukázka toho globálního oteplování, který prej není. Nicméně, tohle je tedy malá pozvánka na zítřek. Letní hit z roku 2012. Endless Summer.

0: Činasky a Vrchlabí ve 2:45. Posloucháte Hit Radio a pokud jste teď v práci, tak vlastně jako asi buďte rádi, jestli teda neděláte v kuchyni, v restauraci, protože venku tam se nedá dýchat. Venku je opravdu neskutečný vedro. Ono vlastně jako venku, když člověk je, tak nic nedělá a rovnou hubne, jo. Taky máte pocit, že jste vyplavili tak 3 kila. To vlastně jako není špatný, jo, ale věčně ty tropy nebudou. Tak pokud chcete ničit vaše tělo v rambodílně, tak mám pro vás tip. Tenhle víkend poslouchejte Hit Radio, protože tenhle víkend můžete od nás vyhrát 2měsíční členství ve Form Factory, což je taková jako super parta lidí. Dostanete možnost zažít funkční trénink pod vedením zkušených trenérů. Je to parta, co ti bude držet palce a výsledky vlastně jako pak uvidíte sami 100% za ty 2 měsíce. Crossfitový box, jo, trénuje tam parta lidí, co se chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Dostanete od nás neomezený vstup na skupinové lekce s profesionálníma trenérama po ruce a navíc i přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Hrajeme o to už teď o víkendu a je to vlastně o hitu, který se vyplatí. Vaší oblíbené písni, možná i tý motivační, která vás donutí do toho fitka nakonec vyrazit. Stačí, když ji nominujete přes formulář, přes náš web a pokud ji uslyšíte o víkendu ve vysílání, tak stačí pak zavolat akorát k nám do studia. No a je to vaše. To je celý. Jak říkám, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. V klidu si je tam projděte a o víkendu vám držím palce.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak jsme vás vzali aspoň na chviličku do zoo. Shakira na Hit Rádiu ve 13 hodin 58 minut a před námi taky nejnovější zprávy s Lucí. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 ve směru na Prahu se stále zdržíte v koloně, tvoří se kvůli dopravnímu omezení mezi kilometry 137 až 133 a ve stejném směru pozor také na kilometru 86 je tam odstavené vozidlo. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Daňková. Průměrná naplněnost hotelů a penzionů je v aktuální turistické sezóně na 43%, podobně jako loni. Přesto zhruba polovina podnikatelů hodnotí letošní sezonu v porovnání s předchozím létem hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
9: Co se týká první poloviny roku, tak v Praze byla velmi úspěšná. Průměrná obsazenost byla někde kolem 71%. Průměrná cena se zvýšila zhruba o 4%, takže to byl úspěšná polovina roku. Ten samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících.
8: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování nebo wellness. Bývalý prezident Václav Klaus bude řečníkem při posledním rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ze smuteční řečí vystoupí také ministr kultury. Pohřeb se uskuteční se státními poctami, a to v pražských Strašnicích v pátek 7. srpna. Milan Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. V horku bychom neměli nechávat láhev s vodou nebo dalšími nápoji dlouho na přímém slunci, zejména pokud je už otevřená. Při vysokých teplotách se totiž zvyšuje riziko množení bakterií. V horku podle odborníků vydrží nejdéle nezávadná voda ve skle nebo v kvalitní nerezové láhvi. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Zoo Jihlava připravuje na srpen další večerní dětské prohlídky s průvodcem. Během nich se společně vydáte po stopách vývoje života na Zemi, poznáte dávné předky dnešních zvířat a těšit se můžete i na zajímavé úkoly i nevšední setkání se zvířaty v podvečerní atmosféře. Prohlídky se budou konat 8. a 29. srpna. Více info na webu zoo.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Máte u sebe dostatek tekutin, teplota na Vysočině může vystoupat až k 36. Odpoledne se pak lokálně vytvoří i několik izolovaných přeháněk nebo i bouřka spíše na Třebícku.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne je na čase si tady udělat na Hit Rádiu zase takovou malou společnou talk show a protože je čtvrtek, tak si dáme opět nepopulární názor. Mám tady jeden pro vás, tak budu chtít vědět, co vy si o tom myslíte a jaký vaše zkušenosti jsou. Zatím si můžete zapamatovat telefonní číslo nebo se aspoň připravit 777 937 777. Dáme Coldplay.

Coldplay a obloha plná hvězd, ta nás asi čeká i dneska v noci. Je tropická noc. Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a já tady mám celkem zajímavé téma v rámci nepopulárního čtvrtečního názoru. A ten se týká babských rad, jo? To je prostě věc, která má naprosto fantastický marketing, ale říká se v rámci nepopulárního názoru, jo, že babské rady jsou většinou jenom jako taková ta internetová kachna z doby, kdy ještě nebyl internet. Že to prostě je blbost, že to nedává smysl. Na každou nemoc existuje cibule. Na každou bolest zase slivovice, že jo, na každý nachlazení ponožky a když nezabere ani jedno, tak zřejmě jste prostě jenom málo leželi pod pořinou a někde vás ofouklo. Ano, já chápu, že některé rady tak jsou rozumný, odpočívat, pít, dát si vývar, jasně, ale pak jsou tady právě typu věci cibule do ponožek, zubní pasta úplně jako na všechno, co pálí, nebo to přesvědčení, že otevřený okno zabíjí, rychleji ty bacily a tak dále, jo. Tak já říkám, tradice sama o sobě není důkaz, protože kdysi dávno, tak se třeba i kouření doporučovalo na nervy, že jo, jo? A teď mám na vás otázku. Myslíte si, že babská rada je opravdu blbost? A popřípadě, kterou babskou radu vám doma vnucovali, přestože už tenkrát jste věděli, nebo aspoň tušili, že jste jenom součástí rodinného experimentu? Dejte vědět na 777-937-777. Dneska řešíme babské rady. To znamená rady, který se v rodinách dědí po generace, jenom nikdo se prostě neodvážil tenkrát babičce odporovat. Co si o tom myslíte? Nepopulární názor na Hit Radio začíná právě teď, tak dejte vědět.

Hudbu složil, slova napsal. To je taky krásná romantika, krásný romantický film. Babská rada říká, jestli chcete postoupit na druhou metu, tak ji pozvěte domů na film. Ale tohle je možná babská rada, která úplně jako funguje, občas teda zabírá. Nicméně dneska v rámci nepopulárního názoru řešíme to, že babský rady jsou přeceňovaný. Jo, konečně to taky někdo jako řekne nahlas, že velmi často jsou to prostě jenom rady, které se dědí z generace na generaci, ale vlastně absolutně nedávají smysl. Ptal jsem se, co vy na to? 777-937-777. Lucka píše, no konečně to taky někdo říká. Moje babička mi přírýmě dávala cibuli vedle postele, rýma sice zůstala, ale 3 dny jsem nemohla vstoupit do vlastního pokoje. Martin Skladna, hele, na všechno jsme doma měli slovovici. Na bolest zubů, nachlazení, žaludek, špatnou náladu. Myslím si, že děda nebyl léčitel, jen měl systém. Peťa, když jsem se spálila od slunce, babička mě natřela jogurtem. Připadala jsem si jako gyros, který se příliš dlouho opaloval. Tady já ale jako musím zase říct, že já asi bych zrovna tady tomu jogurtu věřil. Jo, to jsem taky zažil, byl jsem taky úplně spálený, úplně brutálně. Mamka mi to taky mazala nějakým jogurtem a podle mě to zabralo. Takže tady já bych si jako řekl, že možná na tom něco bude. Honza, na bolest v krku mi máma zavázala kolem krku mastnou ponožku. Nemoc jsem přežil, ale moje důstojnost zemřela okamžitě. Co? Mastnou ponožku? Fuj. To. O tom jsem jako nikdy neslyšel. Cibulovej zábal, jo. Psí sádlo. Namazat na hrudník. Taky. Ty, ale mastnou ponožku. No nic, pokračujem dál. Tomáš, další. Babička tvrdila, že když budu chodit bosí, nastydnu od nohou. Dodnes nevím, jak se rýmá dostává, schodila až do nosu, ale evidentně má výtah. Tak jo, tak teď by mě zajímal ten váš názor. Myslíte si, že tedy babský rady jsou přeceňovaný, anebo bychom na ně měli dát i v roce 2026? 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia.

čtvrteční odpoledne na Hitrádiu Huntrix. Je 14 hodin 22 minut a my řešíme babský rady. Nepopulární názor je, že babský rady vlastně jako nestojí za nic, že by se neměli úplně poslouchat, protože to je přeceňovaná věc. Píše Alan z Litoměřic a píše mi, babské rady mají svoji váhu. Mám to prověřené a o tom sádle je to 100% pravda. Já používám i sádlo s trávou na odhlenění a doporučuju to. Tak je fakt, že u téhle kombinace je dobrý to, že pokud tě to neodhlení, tak aspoň máš dobrou náladu. Je to celkem jedno. To je taky super. Já mám můj vlastní příběh s babskou radou. Jsem jednou moderoval velký gala večer a měl jsem strašnou rýmu, ale jako brutální. Měl jsem tak ucpaný nos, že jsem nemohl dýchat, natož mluvit, a někdo mi tam poradil, abych si udělal silný koncentrát soli s vodou a brčkem to vtáhnul do toho nosu. Já byl fakt zoufalý, takže jsem udělal roztok, vzal jsem brčko, šňupnul jsem to, no a pak už jsem okrát nějakých 10-15 minut seděl s hadrem za krkem a hlavou nahoru, protože mi nešla zastavit krev z nosu, takže tohle je můj případ a moje vlastní zkušenost s babskýma radama. Každopádně dneska tak se hodně straší taky s klíšťatama. A to je tady další zpráva, kterou mi tady píše Michal, že ho hodně dlouhou dobu provází problematika s vytahováním klíšťáků. Že vždycky měli zažitý zakapat olejem, vytočit, a tak nám to odmala dělali. Jo. A dneska se všude říká, že je to špatně, a takže sám kolikrát musí poprosit ženu o vytáhnutí klíšťata, když nemůže sám, a ta to takhle dělá taky, se slovy, že to vždycky fungovalo. Opatrně naznačuju, jestli není lepší teda přejít na jiný, modernější systém, ale z rodiny to tak prostě mám sám, no. Takže sám nevím, jestli dodržovat babské rady nebo ne. Tady u těch klišťat, tak tady se zastávám já osobně té teorie, že je určitě lepší zkusit tu novou moderní metodu a nekroutit, ale vyvyklat a ničím asi jako nezakapávat. Ale kdo ví, kde je pravda, no. Každopádně shodneme se na tom, že babské příběhy a babské rady zbožňujeme všichni. Když už sami nevíme, kudy kam, tak to prostě vyzkoušíme. Často je zkoušíme vlastně hned jako tu první možnost, ale je pravda, že když prostě jako začne problém, jo, a najednou přijde rada, hele, použij spíš jako slivovici, tea tree oil a tak dále, jo, polívku, čaj, klid. A k tomu je ten argument, vždycky se to tak dělalo, tak možná je na čase zjistit si i druhý názor. Jo, takhle. Shrňme to. Babiččina láska léčí, babiččina cibule už je případ od případu, vývar ano, odpočinek ano, ale jakmile léčba vyžaduje ponožku, půl litru slivovice a cibuli, tak by bylo asi dobrý vidět ještě druhý lékařský posudek. Na Hitrádiu už za chvíli Dua Lipa, taky Atmo Music a další nepopulární názor přesně za týden.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Posloucháte dnešní čtvrteční odpoledne s Jirkou Plnářem. A pánové, máte rodinu? Jakože jste tátové od rodiny? Jestli jo, tak já mám pro vás úkol. Je to teda hodně náročná challenge. Hodně těžká, velmi, velmi až extrémně náročná, jo? Ale může vám zachránit celou rodinou dovolenou. Zkuste na rodinný dovolený, alespoň na chvilku, uskromnit svůj humor, jo? Ono totiž jako velmi často je jednou z nejničivějších zbraní v celém vesmíru právě vtipnej táta na dovolený. Jo, teď je jasný důkaz, který se stal tady v Česku, konkrétně na letišti v Praze. Tady jeden táta od rodiny, tak nahlas prostě akorát řekl: jsem terorista. To bylo celý. Takhle to udělal, takhle to řekl, no a letěl. Respektive teda neletěl, jo? Vůbec. Pak už vám nepomůže ani já to tak nemyslel, nebo mám blbej den, anebo hele, jenom jsem chtěl vidět, co se stalo a tak dále. Prostě nic, žádná diskuze, žádný vrácení peněz za letenky, jenom čistá, drahá ostuda. Chtěl bych být mouchou v taxíku na cestě domů a slyšet, co všechno mu jeho paní řekla. Takže opravdu, hele, tohle je tak blbý, takhle. Za mě jako super, jo. Já mám blbý humor rád, ale je pravda, že nás opravdu velmi někdy dostane do úzkých a v tomhle případě, tak je to stálo celou dovolenou. A je to tak velký extrém, že se o tom mluví v rádiu, že se o tom píše všude na sociálních sítích. Tak zkuste, jak říkám, alespoň chviličku uskromnit svůj humor. Já do toho půjdu s váma. Teď vím, že se mi to asi nepodaří, ale zkusíme to. Na Hit Radio si dáme další hity, za chviličku Miles Smith a teď taky vzpomínka na 80. léta.

Miles Smith na Hit Radio chviličku před 3:15, to je chvíle, kdy se s vámi Jirka Pelná sloučí. Díky za to, že i dneska odpoledne jste poslouchali Hit Radio. Věřím, že dál zůstanete společně s námi, protože od 15 hodin už se na vás těšit taky naše oblíbená odpolední show. Do té doby z hitu ještě například Ale Farben nebo naši oblíbení Blink 182. A já se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin srdcovky a mezi 12 a 15 vám budu rozdávat 10 000 korun na pohonné hmoty. Tak se smějte, přežijte to vedro a zítra ahoj.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Pánem jsou málo ty majky, ale to... Jo, slyším.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Třebícku v obci Syrovice, naboural osobák do domu, zasahují tam záchranáři, dejte tam velký pozor. Nehodu máme taky ve Stonařově na Jihlavsku a v tuto chvíli je tam silnice uzavřená. A havárie se stala i v Havlíčkově Brodě v Nádražní ulici. Tak velký pozor na cestách a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Nežději, už tam bude.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Uvedl to minister školství Robert Plaga s tím, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun je nereálná, jak Plaga zdůraznil. Diskuzi o efektivitě českého školství podle něj nelze řešit tupými škrty. Na jeden předpis bude možné vydat maximálně jedno balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen, který v českých lékárnách dlouhodobě chybí. Rozhodl o tom rezort zdravotnictví. Do Česka už dorazilo 1000 balení léku tamoxifen Orifarm, který se postupně rozváží do lékáren. Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci. Původně se přitom hovořilo jen o 5 takzvaných gigafactory pro AI. Výzva je otevřena do 12. listopadu. Zájem ucházece o vybudování jedné z těchto továren už dříve oznámilo i Česko. Fotbalisté Jablonce dnes budou doma s Varaždinem odvracet konec v evropských pohárech. Čeká je odveta druhého předkola konferenční ligy. Před týdnem Jablonec prohrál v Chorvatsku 2-3. Dnešní utkání začne v 6 hodin večer.
4: A jdeme na počasí. Na Vysočině Koberovice u Humpolce hlásí už 36 stupňů, což jsou snad i dnešní maxima. Naopak Černovice na Pelhřimovsku asi 31,5 a v noci to spadne na 20 v údolích i k 15 stupňům.
1: Hit Radio Vysočina.
5: A dneska budeme samozřejmě ty teploty i monitorovat. Klidně nám dejte vědět, kolik aktuálně a kde měříte na Vysočině. Jo, WhatsApp náš je k dispozici 725 44 38 37 a taky můžete hodit tip, kam dneska na pořádnou parádní koupačku tady na Vysočině. No prostě letní téma, venku tropy, tak vám přejeme, ať to všichni přežijeme. A tady už Bon Jovi.

0: Eva Farna a Miraj na Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 10 minut k tomu. Dneska tropické odpoledne, koukám tady na teploty na Vysočině, aktuálně Havlíčkův Brod 32 stupňů, Market přikivuje, Pelhřimov dokonce 34 stupňů. Dejte nám vědět, kolik vy měříte, můžeme se takhle trumfovat, kde, kolik a jak.
1: Mě by zajímalo, kde je nejméně.
0: Tam
1: bych možná radši utekla, než kde je nejvíce. Kde je nejvíce, tomu se radši vyhnout, že jo, ale ono to nejde, no.
0: Hele, nejméně se těžko hledá, co koukám tady do té teplotní.
1: No všechno je to na 30 prostě, viď.
0: Teplotní. Jako na Žďársku 31.
1: No, tak na Žďársku mají docela
0: ale
1: ještě.
0: Ale to je stejnak neskutečný, jako dejte nám vědět ze Žďárska, já nevěřím tomu, že tam je všude 31 stupňů, tam jsou lesy, tam musí být někde příjemně, ne? Jako víš, jako
1: dneska hezký. Asi, nevím, dneska ne? Asi ne. Někde hodně, hodně hluboko do lesa.
0: Dejte nám
1: do jeskyně.
0: Dejte nám vědět, kam máme zajet, abychom se schladili. Jo, tip na nějakou jeskyni, jak říká Marke. No. My posíláme další hity Benson Boone nebo Sean Baker k té koupačce. Mimochodem i koupačku můžete doporučit, někam bych večer klidně vyrazil. Hey, hi, hello, právě teď. Hey.

0: Jsem Bun na Hitrádiu Vysočina po 3:45. My dneska řešíme vedro, kdo ho neřeší, že jo. Ptáme se vás, kolik aktuálně měříte. Market tady napadlo třeba zjišťovat, kde měříte nejmíň, abychom tam vyrazili se schladit. A píše nám Jirka z Pelhřimovska, že byli se podívat na výletě v Chýnovské jeskyni.
1: A vida.
0: Ano, a tam je teplota prý okolo 5 stupňů.
1: No tak to je zase málo.
0: Málo, ale jako na velmi příjemný schlazení, na prohlídku.
1: No to asi jo.
0: To stojí za
1: ale
0: to.
1: Ale vzít si sebou zase pro změnu zimní bundu.
0: Ano, ano. Jinak na Pelhřimovsku 34 teď aktuálně.
1: Tak to už je lepší ta jeskyně, no.
0: No tak, ale každopádně děkujeme za zprávu Jirkovi, díky, že vysíláte s námi.
1: Píše nám i Iva a Katka a ty se shodli. Ty teda reagují na to koupání, jak jsme se vás ptali. Tak to teda shrnu, holky mají nejradši svůj bazén na zahradě a to jim prý ke štěstí stačí, hlavně tam mají své soukromí a to je pro ně to nej. Katky jsem se ptala, ale kolik má bazén stupňů? Jo, tak napsala, že 35. Prostě kafe. Tak to jako ne, díky.
0: Informace pro pány, kdeže teda ten bazén mají?
1: Na Jihlavsku.
0: No, to je docela jako široký. No, tady nebudeme jezdit jako po Jihlavsku.
1: Jako hledat, kde má Katka bazén, jo. A Iva ještě poslala fotku teplotu vzduchu v Lukách nad Jihlavou přes 34, tam mají.
0: Mě by stále zajímalo, kde mají holky ten bazén, no. Že bychom třeba nakoukli, když je to taková soukromá záležitost, rozhodně by to bylo zajímavý. Nikolek, už za chvilku.

0: co povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
1: fajn. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Joe na Hit Rádiu Vysočina, o půl čtvrté přejeme hezké tropické odpoledne. No a my vás budeme zvát na tento víkend, na zítřejší konkrétně 15. hodinu, protože to nám odstartuje v pořadí druhá summer party na Hit Rádiu Vysočina. Ano, zítra v 15 hodin to odstartuje, budeme si hrát ty největší letní hity za posledních 30 let až do nedělního večera. A jednu takovou ochutnávku tady máme. Ten hit nese název One Night in Ibiza. Jedna noc na Ibize. A já jsem si jako teenager moc přál právě tohle zažít teda.
1: No, tak já teda už nejsem teenager a přeju si to stále.
0: Jo, vyrazila bys. Já nevím, jestli už bych měl na to tu správnou energii.
1: Já jo.
0: Jo?
1: Já jo, já mám energie, můžu ti půjčit nějakou.
0: Tak pokud byste chtěli Markétě splnit nějaké přání, víte, kam jí pozvat, jo, jo, na Ibizu. Ona teď nejede na Ibizu, zítra odjíždí na dovolenou do Chorvatska?
1: Do Chorvatska, odjíždíme do s rodinou Chorvatska. Celou. Tak Ibiza to není, ale party si tam udělat můžem taky, hele.
0: Jo, může to být jedna noc v Chorvatsku, dobře. No každopádně, pojďme si dát jeden tropický letní hit a už zítra odpoledne to s víkendem odstartujeme. Prostě summer party, tak jak se sluší a patří. Tady už Mike Candice, One Night in Ibiza. Yeah.

0: co se děje na Vysočině.
1: Až do neděle se v Třebíči koná festival židovské kultury Malechajim a užít si tam můžete přednášky, workshopy pro dospělé i děti, divadla a koncerty. V sobotu můžete vyrazit do Plažimova na Den vína, který se koná na venkovní scéně před kulturním domem Máj, a v neděli zveme do hotelu Kouty u Letče nad Sázavou na další letní lesní koncert. Čeká vás divoká jízda, plná balkánských rytmů a dechových nástrojů v podání kapely Circus Brothers.
2: No a samozřejmě těch akcí je víc než dost a další tipy najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

John na Hit Rádiu Vysočina za 10 minut 16 hodin a po 16. hodině náš biják. A dnes, prosím pěkně, hrajeme o 4 lupeny do multikina Cinestar. To je pořádná dávka s hudební filmovou ukázkou, stačí uhádnout v našem biáku a ty 4 lístky jsou vaše. Tak připravujte telefony, budou se hodit. Tady už Coolio.

0: 16. hodinou, přejeme hezké čtvrteční odpoledne, tropické. Za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebíčsku v obci Nové Syrovice probíhá vyšetřování nehody. Jeden pruh je tam uzavřený. Vyprošťovací práce probíhají také ve Stonařově na Jihlavsku, kde se srazila dodávka s osobním autem. A havárii máme hlášenou i z Havlíčkova Brodu z Nádražní ulice. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Kybernetických útoků na firmy v červnu přibylo. Jejich počet se meziročně zvýšil o zhruba 35% na průměrných 3000 incidentů týdně, což Česko řadí na druhé místo v Evropě. Evropský průměr byl ve stejném měsíci zhruba 1600 útoků. Na Vysočině dnes hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka. Vydali ho před dvěma týdny. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička, kde stopka platí už od června. Množství senic zhoršilo v posledních dnech i vodu v domanínském rybníku, kde se voda ke koupání nedoporučuje. Evakuace na řeckém ostrově Kréta se dotkla i českých turistů, a to kvůli lesním požárům. Cestovní kancelář Blue Style přesouvala do náhradního ubytování 6 lidí. Už dnes se ale mohli vrátit do svých hotelů, protože situace v zasažené oblasti je nyní pod kontrolou. A teď něco pro příznivce seriálu Policie Modrava. Na radnici v Kašperských horách je k vidění unikátní výstava snímků pořízených přímo během natáčení. Expozice bude přístupná až do konce září. Policie Modrava se točila na různých místech Šumavy, kromě Modravy také třeba na Srní nebo na Kvildě. I konec pracovního týdne bude na Vysočně slunečný a horký. Teploměr nám ukáže hodnoty od 35 do 38 stupňů.
9: Hit Radio Vysočina.
0: Tak Zuzce, děkujeme za zprávy, za rekapitulaci a připomenutí toho, že opravdu máme tropické odpoledne. My tady z Market monitorujeme tu situaci a na Třebíčku asi největší teplo aktuální.
11: Přímo Třebíč 37,4 stupně.
0: No ale to je fuj teda, to je hnus.
11: Posíláme tam nějaký hity asi možná.
0: A ano, a máme připravený biják už za chvilku, výzva 4 lupeny ve hře. Hit Radio.
12: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Josh Project na Hit Rádiu Vysočina a 4 lupeny do multiky na Sinestar. Ve hře volejte právě teď 725 44 38 37. Stačí uhádnout hudební ukázku v našem bijáku. Tady už Ray.

0: Ale pozor, 4 lupeny do Multikina Sinestar v našem bijáku, to tady opravdu velmi, velmi dlouho nebylo. Na drátě Jarka z Uhelné Příbramy, tak zdravíme tam Jarku ještě jednou, ahoj, hezký odpo.
1: Krásný odpoledne, zdravím.
0: Jarko, co právě teď děláš v těch tropech?
1: Co právě dělám, vyjistila jsem prádlo, teď odpočívám, no a teď budu soutěžit.
0: Jasně, jasně, hezky popsáno. Jarka říkala, že tam měří nějakých 33 stupňů a tak jsem se ptal, ano, jestli je spíš skupina, že jako vedro ano, anebo ne. A Jarka říkala, pánbu zaplať za to, že je teplo.
2: Jo, no tak... Vidíš, to je hezký. Někdo je s tím spokojený.
1: A jak my dva. Jako, kdyby třeba opravdu 2 dny pršelo, tak by lidi nadávali ještě víc. A tohle se dá vždycky nějak tak schladit, nebo se někde prostě před tím teplíčkem schovat příjemně než před deštěm.
0: Aha, třeba do kina, viď?
1: Třeba.
0: Super, 4 lupeny do Multikina Sinestar ve hře. Jarko, dneska připravená hudební filmová ukázka, velmi známá melodie ze známého filmu. Na tobě je říct přesný název toho filmu. Seš ready, jdeme na to?
1: Zkusíme to, ano.
0: Tady to je.

0: Tak.
1: Tak, to bylo hodně krátký.
0: Bylo to nějakých 14 sekund necelých? A nás zajímá, z jakého filmu to bylo.
1: Třeba Titanic, nebo Ledový království.
0: Titanic a tam manžel říká Ledový království, jo?
1: Ano, buď a nebo.
0: Tak buď a nebo. A teď nám dáváš na výběr, co máme teda říct, nebo to určíš.
2: Pojďme nějaký vybrat.

0: ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 8 dní.
1: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás rád.

0: Ježíš, to bude boží. Bude to boží, Markét poslouchá. Ty tam slyšíš nějaký skoky do vody, viď?
1: Nějaký šplouchání, já nevěděla,
0: ne, to... to je Mára Ztracený a jo, hitovka naživo, live nahraná z Edenu.
1: Jo,
0: a já říkám, bude to boží, protože...
1: Bude ten koncert monstrozní.
0: No jasně, Letenská pláň už 7.8. příští týden v pátek, 8 dní. Ježíš, úplně když jsem slyšel teď ten... nádherný sbor, zpěv prostě těch 10, 30 tisíc lidí tam bylo v tom Edenu. Masakr a neskutečně se těšíme právě na Letenskou pláň, Marek Ztracený, bude to velký.
1: A my už tady taky vlastně na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina hlasujeme o tom, kterou písničkou by měl ten obrovský koncert začít. Tak měla by to být píseň Ztrácíš nebo Minulost, zítra se dozvíme výsledky z této ankety.
0: A pokud byste si chtěli naposlouchat prvotřídní playlist, tak sám osobně Mára Ztracený připravil na Spotify playlist na Letnou. Říká, že pokud se nepletu, víc jak 70% hitů právě z toho playlistu tam zazní.
1: Hezky, on se na to taky hrozně těší, já jsem viděla ta jeho videa, pro něj to je úplně, že má husí kůži a splnění dalšího snu, dalšího milníku, moc mu to přejeme.
0: Myslím, že ta husina hlavně na místě v pátek 7.8. to bude velký. Za chvilku od nás Lost Frequencies anebo Alvaro.

Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies na Hit Rádiu Vysočina o 16:30. Dneska, pokud byste chtěli něco oslavit, tak prosím pěkně, je Mezinárodní den přátelství, tak já ti, Market, přeji jen to nejlepší.
2: Jo, ty jsi zlatíčko, tak to já ti taky přeju, příteli, mu jen to nejlepší.
1: Jak by se měl slavit Mezinárodní den přátelství mimochodem? Jak by se měl oslavit?
2: No, tak záleží, kdo jaký jsme, že jo, tak ty bys asi to oslavil tak, že půjdeš někam do lesa. Do
1: no, ale tak jako většinou se to slaví právě s tím přítelem, ne?
2: No,
1: s těmi
2: no,
1: přáteli.
2: No, tak...
1: Tak jak by se to mělo oslavit?
2: Nevím, co ty, kam bys mě vzal?
1: Ale já si myslím, že by to měla být neřízená party.
2: Neřízená party, že jo,
1: já jsem a já za jsem pro.
2: S tím jsem naprosto v souladu.
1: Tak pokud si nějakou party hezkou chcete udělat dneska večer, takhle ve čtvrtek, tak po 18. hodině budeme opět servírovat ty největší pecky let 80., 90. a milénia a jednu takovou ochutnávku tady pro Market mám. Oh. Mike Oldfield, Man in the Rain.
2: Krásný.
1: A to je hezký, to je i o dešti, ten bychom si možná i přáli
2: ano,
1: trošku.
2: Ano, je to tak. Moc děkuju všem přátelům, posílám i já tuhle krásnou pecku. Muziku.

0: Hey, City na Hitrádiu Vysočina před 4:45. My přejeme hezký čtvrtek a možná pokud byste chtěli, aby byl ještě o kus hezčí, tak máme jeden takový tip, co případně dneska v tom tropickém večeru, v tropické noci dělat.
1: Já myslím, že není nic ideálnějšího, než vyrazit na letní kino.
0: Souhlasím.
1: A právě dneska v Jihlavě můžete vyrazit na pohodovou českou filmovou komedii Poberta, ale samozřejmě letní kina na Vysočině se konají taky jinde, třeba v Okříškách na Třebícku. Tam bude promítání zítra od 21 hodin a bude to i s pohádkou Princezna stokrát jinak. Užít si letní večery pod hvězdami můžete i v Brtnici na Jihlavsku v Klášterní zahradě, a to 7. srpna od 21 hodin, nebo v Lipnici nad Sázavou v pátek 7. srpna taky vlastně.
0: To už je a příští týden.
1: Gramů, to je příští týden, kdybyste chtěli plánovat.
0: No tak vzhůru užít si nějaké letní kino, myslím si, že to počasí je na to úplně ideální, protože v noci se stejně moc spát nedá, teda alespoň z vlastní zkušenosti soudím, tak bych možná dneska právě na letňák vyrazil a užít si to.
1: Třeba se tam s Markem potkáte.
0: No vidíte, takže plány jsou jasný, Katy Perry anebo hodiny, to jsou plány našeho playlistu už za malý okamžik.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Katy Perry na Hitrádiu, Vysočina za 10 minut, přesně 17 hodin. Tohle si zaspíváme zítra. Ano, zítra pátek, dneska čtvrtek, to se říká, že malý pátek. Každopádně, za chvilku 17. hodina, za chvilku další aktuální zprávy, taky pohled na silnice, Zuzka to všechno ladí. Úderem celé se dozvíme vše, co potřebujeme vědět. No a do té doby další hity Lady Gaga, nebo právě teď Disturbed. Hello.

0: Shakira na Hit Radio Vysočina, to je letní záležitost před 17. hodinou. Zuzka připravená nese aktuální zprávy, za chvilku je naservíruje a teď začínáme jako vždy pohledem na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Žďársku mezi Novým Městem na Moravě a obcí Sněžné probíhají záchranné a vyprošťovací práce po srážce dvou osobních vozidel. U Vyskytné na Palhřimovsku se pak také stala havárie a stále s ní také počítejte ve Stanořově na Jihlavsku. Vaše dopravní info posílíte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Nafta na Vysočině je zase o něco dražší. Oproti minulému týdnu cena poskočila o necelé 2 koruny. Za litr teď dáme průměrně 44 korun. Benzín se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 42,50. Před 7 dny byl o 36 haléřů levnější. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Jak už jistě víte, následující dny budou v Česku hodně tropické. Někde může být až 39 stupňů. Vysoké teploty mohou mít vliv také na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
6: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
1: A v souvislosti s vedrem některé e-shopy omezují sortiment. Některé dočasně pozastavily zásilky s čokoládou nebo ořechy. Teplota výdejních boxů totiž často přesahuje 50 stupňů. Mimo potravin také trápí kosmetika, léky nebo doplňky stravy v želatinových kapslích. A závěrem atletika. Na mistrovství Evropy v Birminghamu v srpnu vyrazí 52 českých atletů. Na soupisce chybí český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška, který o závody přijde kvůli zranění stehna. A startovat nebude ani tyčkařka Amálie Švábíková, která je těhotná. Také zítřek bude na Vysočině plný sluníčka a i zítra nás čekají tropy. Bude 35 až 38 stupňů.
4: Hit Radio Vysočina.
0: Zase děkujeme za zprávy, loučíme se, no a Markét, je to tady.
7: Je to tady, má poslední slova pro tuto chvíli a zítra hurá k moři, tak kdo to máte taky před sebou, tak jsem tu s vámi.
0: Ano, tak Markét, užívej, v pořádku se nám vrať.
7: A odpočinu si a v plné parádě se těším, ale až za 14 dní.
0: Tak ahoj.
7: Marku, zvládni to tady.
0: No však, budeme smutno. Ahoj. Walk the moon.

0: Tak všechno mám.
1: Poetika a blízko na Hitrádiu Vysočina, 17 hodin 8 minut, k tomu takový aktuální čas. Já tady teď čtu, že extrémní teploty mění preference Čechů při výběru nápojů. A teď se podržte, pivo prý stagnuje, normálně jako klesá prodej alkoholického piva. Naopak, rekordně roste nealko a šumivá vína. Vína klasická naopak jsou v mínusu, klesají. Jo, takže prostě jedeme jiný trend, já ale jdu opět proti trendu, protože já, ten, který klasicky pivo nepije prakticky, tak včera jsem přišel domů a jedno ve mně zahučilo, no prostě vůbec jsem sám nevěřil jako vlastním očím, jak rychle jsem ho jako vypil, jo, takže zase přesný opak, jo, přes rok, co rok to nevypiju skoro pivo a najednou bum, přijde vedro a pivo. No tak každopádně opatrně na ty alkoholické nápoje v těchto extrémních vedrech je potřeba doplňovat tekutiny, ale jiným způsobem, takovým tím nealkoholickým, přesně jak ten trend prostě ukazuje. My posíláme další hity Coldplay, anebo právě teď Robin Schulz In Your Eyes na Hitrádiu Vysočina a přejeme hezké čtvrteční odpoledne, 30. červenec.

Coldplay, Vyprej na Hit Rádiu Vysočina, krátce po čtvrt na šest. Dneska 30. červenec a je až neuvěřitelný, že dneska je to přesně 5 let, kdy na olympiádě v Tokiu se Lukáš Krpálek zařadil mezi legendy světového juda, kdy vybojoval 2. zlatou medaili. Tak myslel jsem si, jak kdyby to bylo třeba 2 roky maximálně, ale 5 let, rok 2021, to je fakt neuvěřitelný. No tak zdravím.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
3: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
2: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
3: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

David Guetta na Hitrádiu Vysočina za 4 minutky přesně půl šesté. Třebíč má novou interaktivní hru k objevování krás města. Ano, apka je to, můžete si ji stáhnout na webu města Třebíč a princip je zcela jednoduchý. Připraveno je tam celkem 25 kontrolních bodů, které musíte najít a tam tedy kód naskenovat. Trasa vás zavede například k památkám UNESCO nebo na výhlídku z návrší Hrádku k fotopointu do Malebného Lubdolíčka, pak taky ke Geoparku a ke skalám. No, každá sezóna navíc přinese novou výzvu. Mně se tyhle věci neskutečně líbí, baví mě to, takže doporučuji vyzkoušet vzít třeba powerbanku, ať vám nezdechne telefon a je to úplně jako ideální. A pak si ještě říkám, že by mohl někdo vymyslet aplikaci, abych stejně tak našel třeba věci doma, že bych jenom chodil s telefonem. Bylo by to super. Třeba v lednici se kolikrát nevyznám, dlouho tam něco hledám. Posíláme další hity, tady už jsou Vanastovy věci.

0: Rádiu Vysočina před 6:15. Myslím si, že až dneska se bude dělat to přesné, ta přesná kontrola měření teplot, jaký byly nejvyšší v maximech na Vysočině, tak si myslím, že se tam zařadí právě Třebíčko, protože na Třebíčku v maximech dneska za to odpoledne 37,5 stupně. Uvidíme, jaké budou ověřené, jaká budou ověřená ta čísla. Každopádně vedro je, tropy pokračují a my hrajeme další letní hity. Za chvilku Daša nebo Imagine Dragons.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Chtěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a počítejte s komplikacemi na Třebícku mezi Výčapy a Šepkovicemi. Bourala motorka, na místě zasahují záchranné složky, projedete tam s omezením, tak tam bacha na to. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura, ale také premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard korun, jak Okamura tvrdí, je podle ministra nereálná. Vodní radovánky na Slapech přerušil zásah záchranářů. V oblasti Chotilska narazil vodní skútr s dětmi do skály. Na místě jsou tři zranění, z toho jedna dívka vážně. Pokračuje mluvčí středočeské policie.

0: lékařů.
1: Dechová zkouška u řidiče na skútru je negativní, policie teď zjišťuje příčinu nehody. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se přidají ti, kteří se vrací. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromsø po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Další velmi teplá noc, často tropická, od západu přechodně oblačno, nejnižší teploty 22 až 17 stupňů. Zítra ale nadále horko, jasno, polojasno, později odpoledne a na večer v severozápadní polovině přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech nepatrně chladněji. Vítr bude v bouřkách zesilovat.
3: Co se děje, to už víte, my vám k tomu teď naservírujeme ty nejlepší hity minulosti. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Tonight, New Kids on the Block. Tohle je čtvrtek na Hit Radio. Hit Radio Classic, to je hudební speciál plný toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. 80, 90, taky ty největší hity milénia. Toho máme plný playlist a až do 21. večerní. Tak doufám, že vám tyhle tři hoďky nostalgie vyladí den. Další hit se jmenuje Sledgehammer. Možná už trošku tušíte, že příští 4 minutky nám společnost bude dělat legendární Peter Gabriel.

Book and Candle, tohle je opravdová klasika, písnička Rescue Me. Už jich máte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. What a Feeling, to je pecka, kterou pro vás máme nachystanou dál. Hit, za kterým stojí Irene Cara, písnička, která se objevila v legendárním snímku Flashdance. Dodnes jeden z nejznámějších osmdesátkových soundtracků. Mimochodem, autorem hudby je další velké jméno, Giorgio Moroder. Tak tančit budeme na Hit Radio už za chvilku. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej, v tom moři.
2: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být ty ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
2: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

tenhle hlas jste určitě poznali. Richard Krajčo a s ním i skupina Krištof. Tahle písnička ovládla ETR poprvé v roce 2001. Skupina Krištof tehdy vydala úspěšnou desku Magnetické pole. Právě tam se Kosmošop objevil. Je to single v podstatě o útěku z takové té každodenní rutiny, možná z reality. Tak doufám, že zafungoval a že stejně dobrou roli zastoupí taky Eurythmics se svým hitem The Miracle of Love. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.

skvělé paráda, fantastická věc z dvojice Nicole Kidman a Evan McGregor. Zpívali hit Come With Me. Tahle dvě jména znáte hlavně ze Stříbrného plátna. Písnička Come With Me je jednou z nejkrásnějších filmových milostných písní nového tisíciletí. V roce 2001 tenhle duet zazněl ve filmu Moulin Rouge. V tom snímku se objevila jinak řada dalších známých skladeb, třeba od Eltona Johna, Madony, skupiny Queen nebo Davida Bowieho. Come That May vznikla ale originálně právě pro film. A co pak pro vás máme dál? Líbím třeba Depešáky nebo Afromena. Pro lepší náladu.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vysočina.
1: Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát i v příští hodině. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Are You Gonna Go My Way, to je hit, za kterým stojí Lenny Kravitz. Tohle byl jeden z nejikoničtějších rockových hitů 90. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 2000. V jeho úvodu britsko-irské duo Moloko obohatilo hudební scénu i singlovkou The Time Is Now, která se objevila taky na jejich desce Things To Make And Do. Hrajeme na Hit Radio Classic pro lepší náladu.

Tohle jste určitě poznali. Jednu malou holku zpíval Martin Kučaj a skupina Proud. Ladíte Hit Radio. A hudební speciál Hit Radio Classic, který v příštích minutách rozezní a rozespívá Madonna. What it feels like for a girl. To je velký hit, který pro vás máme nachystaný. A přidáme třeba ještě rokseťáky. Co vy na to? Od nich Deluxe už za chvíli.

jsou nezaměnitelný, aha, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme, možná teď někomu k večeři, tak ať chutná, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry, ten další chytnul vlnu, kdy se při přechodu z 90. do milénia začalo popularizovat Eurodance, Eurotrance, Europop, Alice DJ a čistě pozitivní taneční skladba Celebrate Our Love. Pokud máte rádi třeba ATB, Fragmu nebo Lasgo, tohle se vám bude líbit.

Young, Come Back and Stay, to jsme hráli na Hitrádiu. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Classic. Nekombinujeme pro vás jenom nejrůznější žánry, ale taky jazyky. A do příštích minut máme nachystanou třeba kombinaci češtiny a angličtiny. Je to tak, česká skupina Support Lesbians, toho času zpívající anglicky, a jeden z nejzásadnějších hitů jejich kariéry, Sweet Little Something. I tomu budou patřit příští minuty na Hitrádiu. Užívejte čtvrtek. Hitrádio.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio.
2: Hit Rádio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, ještě hodinu vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíkal za mikrofonem. Dobrý večer.

společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80. 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Holly Johnson, Bára Basiková nebo třeba Moby, který nedávno potěšil Českou republiku. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak

0: Mr. Thierry, to je v podstatě taková charakteristika roku 1985. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce hodiny pro vás máme výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Tak to nebudeme protahovat, ať toho stíháme co nejvíce a pěkně si vyladíme čtvrtek. Fragma může být? Dáme vám jí. Taky Eros Ramazzotti, Tina Turner. No, zase jedno velké jméno za druhým. A skvělé hity. To všechno pro vás máme na Hit Radio. Hit Radio.
1: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
2: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
1: Začneme očistnou koupelí nohou.
2: Následuje relaxační masáž.
1: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
2: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
1: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Grand finále je tu. Tohle byla úplně poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S tím dalším se ale budeme těšit už zítra, zase úderem 18. hodiny. Pro dnešek už se ale vracíme k tomu běžnému playlistu, tak už za chvilku na Hit Radio třeba Pink, taky Black Eyed Peas nebo skupina Jelen. Hezký poslech a super večer.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tarararata, trička, ratata, dadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

0: Rádiu Vysočina.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí.

지켜주고 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도